Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: i kus sebe.
1: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
0: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
1: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
0: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
1: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
0: Představte nám svůj příběh
1: na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

CZ. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojich.cz.
2: Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

5 minut a bude půl šesté, hezké úterní ráno, Moravo. Dnes s datem 21. července. Tady je přehlídka ranních hitů pro dobrou náladu. Na playlistu raní zdy Sáš a Ekvador. To bude panečku start.

0: Ztraceni rozhodně nejsme ohledně předpovědi počasí. Už za chviličku prozradíme, jak dnes bude.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Rádio Jih. Počasí.
1: Dobré ráno, Moravo, pojďme mrknout, jak dnes bude, jaké bude úterý 21. července roku 26. Podle meteorologů ráno a zpočátku dopoledne bude skoro jasno až polojasno. V průběhu dne od severu zvětšená oblačnost a s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky spíše v severní části kraje. Večera v noci začne oblačnost opět ubývat. Nejvyšší odpolední teploty letních 26 stupňů Celsia na severu kraje lokálně kolem 22 stupňů. Ve Zlínském kraji dnešní maximum 23 stupně Celsia. No a aktuálně roznová lhota Ladná 12, Břeclav Otnice 13 stupňů Celsia. Další chladné ráno je tady.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: A pozor.

vtipným hitům pro dobrou náladu a co nevidět se vydáme také do kalendáře. Tradičně mrkneme, kdo má dneska svátek a podíváme se i lehoulince do historie dneska do té knižní. Teď už ale opravdu hity pro dobrou náladu v úterní raní jízdě. Krásné jitro, ať se vám daří a díky, že posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy, jež vám krom jiného dneska nabídne další kolo soutěže o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun.

0: Černí ráno, Moravo, čas 5.39, čas podívat se do kalendáře, kde je dnes vepsáno jméno Vítězslav. A Vítězslav je příjemným mužským jménem, které předznamenává vítězství na mnoha úrovních života. Tak právě dnes v úterý 21. července Vítězslavům blahopřejeme na celou jižní a jihovýchodní Moravu, konkrétně třeba na Veselsko, kde máme 62 chlapíků s tímto jménem, Mikulovsko jich hlásí 28, gratulace míří na Kyjovsko, kde máme 82 Vítězslavů. A pofrčí tam nejenom gratulace, ale třeba i Ed Sheeran na jeho Pofiu, co by je úterní ranní hudební dáreček. Svátek mezi našimi milovanými zvířátky dneska slaví Lajka a Důmka, tak Hafanům a kočičkám všechno nej. No ani dnes, 21. července po ránu, nezapomeneme mrknout lehoulince do historie. Dnes je tedy 21. července a to znamená, že přesně před 19 lety propuklo po celém světě doslova knižní šílenství. Do prodeje totiž zamířil poslední díl knižní série o Harrym Potterovi Relikvie smrti. Před knihkupectvím se už od půlnoci tvořily dlouhé fronty a fanoušci netrpělivě čekali, jak příběh mladého čaroděje skončí. Za prvních 24 hodin se prodalo přes 11 milionů výtisků a padl jeden z největších knižních rekordů historie. Jen málo která kniha dokázala vyvolat takové nadšení jako právě závěr příběhu mladého čaroděje. Mimochodem, britský řetězec s knížkami tehdy prodával neuvěřitelných 15 knížek za vteřinu. Naprostá fantazie. Tak jedno knižní šílenství z historie jsme připomenuli v dnešním kalendáři zpátky, ale k Vítězslavu, jež mají po celý dnešní den svátek, mým zraní zdy rády, posíláme slibovaný hudební dáreček. V 5 hodin a 40 minut je tady slibovaný Ed Sheeran a jeho Shape of You. Pár minut a nabídneme skřeťáka a v úterý po ránu ranní vtípek.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 6:15 a v úterní raní z Jemara ztracený léto 95. My tady máme léto 26. No a jak už zaznělo předpovědi počasí, ani dnes žádné tropické teploty neočekáváme, ale letně bude úplně luxusně. Takové to klasické letní počasí, které miluje i skřeťák.
1: Ano, dobré ránečko, je to tak, žádné tropy nemusím, se přiznám. Mně stačí takových těch 26, 27 stupňů Celsia, to je úplně ideální, ale chápu, že mnozí si říkají, je léto, má být horko. No a po ránu celkem kosa, že?
0: No asi tak, ale my se už za chvíličku zahřeme dalšími hity pro dobrou náladu. Ovšem teď nám prozradíš ten vtípeček.
1: No tak vtípeček. Já miluju, když si lidi dokážou navzájem pomáhat, jo? Tak jak to bylo v tom inzerátu. Prosím vás, poradíte mi film, který by mne odrazil zamilovat se? Odradil zamilovat se, jo? Prosím, nikdo někomu musí pomoct s tím nějakým filmem. No a pak se tam objevil ten borec, který píše, prodám vám levně DVD ze svatby. Ze své svatby.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

hraní z Jirádych, přehlídka hitů pro dobrou náladu nesmí chybět. A tak vám představujeme naše parťáky pro dnešní jítro, alespoň minimálně pro začátek další hodinky. Toto jsou Rasmus. Nabídeme kapelu Kabát. A bude tady s námi taky Dermot Kennedy. Ale samozřejmě, že taky mnohem více interpretů, zpěvaček a kapel po 6. hodině zazní v úterní ranní jízdě rádia jich, ale ještě předtím čerstvé jihomoravské zprávy a zase to sucho, které ale na stranu druhou uspíšilo žně, třeba na Břeclavsku už je sklizeno. A když jsme u toho sucha, za chviličku vám nabídeme předpověď počasí, která promluví o tom, jestli nás dnes čekají nějaké ty dešťové kapky, či nikoli. Rozhodně nás ale čeká soutěž o elektronu.

0: Tep. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Navrch přidáme přesný čas, máme minutu po šesté.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Sucho u Spíši Ložně, na Břeclavsku je sklizeno a opravy silnice u Zlechova potrvají do 21. srpna. Sucho a horké počasí výrazně urychlili letošní žně na jižní Moravě. Na Břeclavsku už zemědělci sklidili všechny obiloviny i řepku, výnosy jsou ale kvůli nedostatku vláhy podprůměrné. Z jednoho hektaru získali v průměru 4,75 tuny obilí a jen něco přes 2 tuny řepky. V celém Jihomoravském kraji jsou výsledky výrazně horší než loni a podobně nízké výnosy zemědělci naposledy zaznamenali v suchých letech 2018 a 2019. Dobrou zprávou je zatím velmi dobrá kvalita sklizené pšenice, která má dostatek bílkoviny i dobrou objemovou hmotnost. Ministerstvo zemědělství ale upozorňuje, že dosavadní výsledky vychází hlavně ze vzorků raných odrůd z jižní Moravy. Řidiči na frekventované silnici 1/50 u Zlechova musí počítat s kolonami a zdržením. Silničáři tam začali opravovat další úsek vozovky a aktuálně frézují starý povrch. Doprava je vedena kyvadlově a podle potřeby řídí pracovníci stavby nebo semafory. Práce mají skončit 21. srpna, výjdou na 28 milionů 600 tisíc korun. Zdržení se mohou řidiči vyhnout objížďkou přes Lechov směrem na Buchlovice.
4: Rádio Jih. Počasí.
2: Ráno a zpočátku dopoledne bude skoro jasno až polojasno. V průběhu dne od severu očekávají meteorologové zvětšenou oblačnost a malou pravděpodobnost, že se vyskytnou přehánky, spíše v severní části kraje. Večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty až letních 26 stupňů Celsia, naopak na severu kraje lokálně jen kolem 22 stupňů. Ve Zlínském kraji maximálně 23 a po ránu chladněji. Zlín, Vracov 11, Moravská Nová Ves 12, Šlapanice 13 stupňů Celsia.
6: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: Hezké úterní ráno je na cesty. Připomínáme, silnice první třídy číslo 55 za Hodoninem je uzavřena směrem na Rohatec. Na komunikaci došlo kolem 3:30 ráno k dopravní nehodě nákladního a osobního auta a následně také k požáru. Tak opatrně si hem šťastnou úterní cestu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: No a už za chvíličku se budeme věnovat jednomu i o prázdninách, o těch letních, jednomu školskému tématu, protože mobily by mohly ze škol téměř úplně zmizet. Už je to tak. 4,5 minutky po 6. hodině, krásné úterní ráno, Moravo.

0: 11 minut po 6 hodině v úterní raní z Jeju Dumont Ocean Drive, co nevidět kapela Kabát, anebo zpěvačka Debbie. No jak už jsme naťukli o letních prázdninách, dodáme po ránu jedno školní téma. Mobily by mohly ze škol téměř úplně zmizet. Vláda totiž podpořila návrh, který počítá s plošným zákazem jejich používání od září roku 2027. Týkat se má dětí ve školkách, na základních školách a také mladších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří. A nejenom během vyučování. Telefon by děti neměly používat ani o přestávkách, v jídelně, družině nebo školním klubu. Výjimku by dostali žáci, kteří mobil potřebují ze zdravotních důvodů, například ke sledování cukrovky. Škola by také mohla povolit telefony nebo tablety při výuce, na výletech či exkurzích. Podle premiéra a ministra školství mají mobilní telefony negativní vliv na soustředění, školní výsledky i psychiku dětí. Odkazují také na zkušenosti ze zahraničí, kde omezení podle nich zlepšilo atmosféru ve školách. Jak už to tak bývá, každá mince má dvě strany, rub a líc. Návrh tedy má i své kritiky. Dětský ombudsman Martin Beneš upozorňuje, že většina škol už dnes používání telefonu upravuje ve svém školním řádu a celostátní zákaz proto považuje za naprosto zbytečný. Návrh rozdělil i rodiče, kteří mají na výuku dětí také rozdílné názory. Proti je také část opozice, podle které by školy měly děti spíše učit, jak technologie používat bezpečně, než jim je plošně zakazovat. Dodejme, že návrh teď ještě bude dál projednávat parlament, ale je velká pravděpodobnost, že mobily by mohly ze škol téměř úplně zmizet.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dobré ráno, Moravo, 6 hodin a 20 minut, v úterý 21.7. s námi v ranní jízdě Debbie a Touch the Sun, za chvilečku Dermot Kennedy. A jen chcem v úvodu nového pracovního dne připomenout našim posluchačům, že...
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Že můžete vyhrát značkové elektrokolo Krusy se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov a vaším úkolem je jedno jediné. Nabídnout nám částku, jež ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokola jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Částka, jak už od nás víte, je v řádu milionu korun a bereme odchylku plus minus 100 000 korun. A to by bylo, aby dneska nezazněla ideálně přesná částka, případně v té toleranci. Tak první dnešní šanci tradičně dáme před 7 hodinou, tak buďte připraveni přes linku 518-345-678 nabídnout tu správnou částku. My kolo, elektrokolo v hodnotě 50 000 korun pro vás máme připraveno. Tak se na to těšíme.
1: Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Ranní zdi rádia, jejich minutku před půl sedmou, Bon Jovi, It's My Life. Naším životem je muzika, tak na celou jižní a jihovýchodní Moravu za chviličku vyrazí třeba kapela Harley. Z ranní zdi rádia taky Pitbull. A nebo Somber. A v úterý 21. července nebudou chybět čerstvé jihomoravské zprávy. Tu kratší verzi nabídne už za chviličku Indros. Nabídneme aktuální ranní teploty a podíváme se za vámi tradičně i na cesty.
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojih.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, máme minutku po půl sedmé.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
5: Chráněné krajinné oblasti jsou to knění způsob lesního hospodaření. Na 700 hektarech nejcennějších dubových porostů se úplně zruší plošné kácení. Stromy se budou těžit postupně v několika etapách. Díky tomu půjde v tomto desetiletí k zemi přibližně 52 tisíc stromů místo původně odhadovaných 130 tisíc. V lese tak zůstane více než 77 tisíc stromů, které budou dále sloužit jako domov vzácným druhům hmyzu, hub a dalších organismů. Vlna solidarity se zlínskou nadací Tomáše Bati pokračuje po požáru budovy v centru Zlína, při kterém skořil sklad s více než 27 tisíci knihami. Lidé poslali na transparentní účet už 800 tisíc korun.
1: Rádio Jih, počasí.
5: A mrkneme na aktuální teploty. 12 stupňů hlásí Brno, Moravský Písek a Ladná. Boršice mají pouze 11.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati u křižovatky se Šrámkovou havarovala dvě osobní auta. Nehoda je s únikem oleje a se zásahem záchranných složek. Počítejte se zdržením. A připomínáme, na silnici 1/55 za Hodonínem je uzavřená silnice směr Rohatec. Na komunikaci došlo kolem 3:30 ráno k dopravní nehodě nákladního a osobního auta a následně taky k požáru. Uzavřen je taktéž sjezd z Hodonínské ulice Brněnská právě směrem na Rohatec. Tak opatrně si hem šťastnou úterní cestu.
6: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Jak už zaznělo před chviličkou, po ránu trošičku chladněji, na některých místech měříme i 11 stupňů Celsia. My se však vydáme na Antarktidu, kde naměřili další téměř rekord. A jsou to docela na naší planetě Zemi velké rozdíly, minusové a plusové. Rozdíly třeba i více jak 100 stupňů Celsia. Podrobnosti už za chviličku, teď Harley, proč pocit mám. Dobré ráno, Moravo.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98.

0: probírali v dnešní ranní jízdě, že úterní ráno za tem 21. července je zase o něco chladnější, měříme barz, kde jen kolem 11 stupňů Celsia, ale není to mínus, i když pravda, už ve včerejším vysílání ranní jízdy rádia jsme taky připomněli, že na Šumavě bylo včera po ránu mínus 3,3 stupně Celsia.
1: Neskutečné.
0: Já přidám ještě jednu mínusovou teplotu. Teplotu na antarktické výzkumné stanici Concordia, kde bylo v sobotu 18. července teplota minus 84,1 stupně Celsia. Nikde na Zemi nebylo od roku 2012 naměřeno méně. K absolutnímu rekordu planety, ale této hodnotě stále chybělo několik stupňů, ale ten paradox, to vyvážení, že měli jsme tady extrémně letní teploty, extrémní letní vedra na severní polokouli, třeba dosud nejvyšší zaznamenaná teplota z roku 2026 dosáhla finské Omidei plus 52,7 stupně Celsia. Když si k tomu teďkom vezmeme těch minus 84 stupňů Celsia,
1: tak je to 132 stupňů rozdíl.
0: Tak je to neuvěřitelné, co za rozdíl to prostě jakože je. To jsme na jedné planetě Zemi. Jo? To teda není měsíc, že by tam bylo v uvozovkách přes den tolik a tolik a v noci tolik a tolik. Jo?
1: Jako minus 80, to si nikdo neukáže asi představit. Já mám rekord, co jsem zažil minus 26 a to už je teda jako něco neuvěřitelného. To je kosa jako prase. Minus 80, no to by za ní ten šňupák nevystrčil.
0: Mimochodem, absolutní minimum naměřené standardními meteorologickými přístroji je minus 89,2 stupně Celsia. Naměřili to na stanici Vostok 21. července roku 1983. No, docela šlahot. Minus 84 už, jako. A potom plus 52. Jako. No, vlastně dneska můžeme říci, že i tady na jižní a jihovýchodní Moravě jsou dny, kdy máme velké teplotní rozdíly, kdy se třeba po ránu ta teplota pohybuje kolem 10-11 stupňů Celsia, v průběhu dne, třeba jako dneska, místy naměříme až 26.
1: Ano, a měli jsme tu dny, jak byla ta vedra, tak zpočátku to už bylo i tak, že bylo třeba 16-17 noci a pak bylo 35 přes den, že no. Jako tak ten rozdíl byl taky ještě větší. No.
0: Docela šlahot. No nic, no tak popojedeme dál. To jsme jenom tak jako
1: takové meteorologické okénko.
0: Ano, ale tak jenom jako bokem, kdyby někdo dneska po ránu řekl sakra, ale na letní den je docela kosa po ránu.
1: Může být hůř.
0: Může být kurně hůř.
2: Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Zveme vás na 15. ročník Kopčanského rychlostního motookruhu, který se koná 25. a 26. července v Kopčanech. V sobotu začínají od 8. ranní tréninky a v 17 hodin se pojedou ostré závody kategorií Superbike a Supertwin. V neděli startují závody v 9 ráno. Těšit se můžete na pestrou podívanou od oldtimeru až po superbajky. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru a spoustu adrenalinu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet,

0: úterní ráno, Moravo. A dobré chuti, pokud snídáte, nebo si třeba jenom tak vychutnáváte šálek dobré kávy či čaje, nebo sklenici mléka, no necháme to na vás. Co je ale podstatné, tak i dnes úterý 21.7. budeme společně s vámi hledat tu správnou částku.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Ano, i dneska hrajeme o značkové elektrokolo Krusy se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov a mám takový pocit, že to elektrokolo je fakt skvělé v tom, že vám třeba nejenom do toho kopce nenápadně půjčí trochu síly, ale radost z jízdy nechá pořád jen a jen na vás. A upřímně, po všech těch pracovních kopcích si zasloužíte, aby vás alespoň do těch skutečných někdo trochu popostrčil. Tak popojedeme i v té naší soutěži. Máme tady další kolo o motokolo. Další kolo soutěže o motokolo v hodnotě 50 000 korun a vaším úkolem je pořád nabídnout tu správnou částku, tedy částku, jež ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. A protože pořádně ušetřili, tak hledáme částku v řádu milionu korun a bereme odchylku plus minus 100 000 korun. Ta částka je jasně daná, je tady před námi a pokud nám ji nabídnete, tak my vám to kolo odemkneme, vy si pro ně můžete přijet a užívat si výhledu z nového kola. Cyklostezek na jižní a jihovýchodní Moravě celá řada, tak proč to neskusit na lince 5183456788, tedy pokud jste v posledních 48 hodinách to s námi na rádiu jich neskoušeli. To je v podstatě jediné pravidlo. Tak co, máme tu částku? Dobré ráno, přejeme komu?
2: Dobré ráno, tady Pavel z Vracova.
0: Tak Pavle, co ty a kolo jezdíváš?
2: Ano, ano.
0: Jak často?
2: Často jezdím, když mám volno, tak určitě.
0: Takže třeba o uplynulém víkendu si taky byl projet kolo?
2: Jasně.
0: Kolik znajel?
2: Tak já těch 10 kilometrů, tak když mám volno, udělám za den. Aha.
0: A máš klasické kolo nebo elektrokolo?
2: Ano, normálně klasické, no.
0: A rád bys to vyměnil za to elektrokolo?
2: Určitě, no.
0: No dobrá, tak pojďme na tu částku.
2: Tak já typuju 5 milionů 450 tisíc.
0: 5 milionů 450 tisíc korun je tip od Pavla z Vracova. Pojďme to zkusit. Jestli je 5 milionů 450 tisíc ta správná částka, jež ušetřili zákazníci. Čověče, Pavle, taky ne. 5 milionů 450 tisíc, bohužel, je mi to líto, snad příště, měj se, ahoj.
2: Jasně, moc díky, ahoj.
0: Taky moc děkujeme, čau. Zatím to teda bude na v uvozovkách obyčejném jízdním kole, ale i to určitě stojí za to. Ale samozřejmě, nabídka je to více než lákavá. Tak to zkusíme v další hodince, nebudeme házet flintu do žita. Kolo je stále tady, značkové elektrokolo Krusy se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov a právě partnerem soutěže je Top Cyklo Kyjov, kde mají na prodejně ve Svatoborské ulici v Kyjově nebo na e-shopu tak velký výběr a skvělé ceny, že k ním jezdí lidé nakupovat z celé České republiky a není pak divu, že ušetřili takový obrovský granát, jež je v řádu milionů korun. No a nejenom, že si tam vyberete nějaké kolo, ale vyberete si u nich dobře i helmu na kolo a vůbec všechno ostatní příslušenství. Na výběr mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což nemá v Česku obdoby, to nemá v Česku žádná další prodejna nebo e-shop. Přesvědčte se, více na www.top-cyklo.cz.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

že po 7 hodině éteru radí zde rádia. Před námi úterý 21. července, před námi taky další čerstvé jihomoravské zprávy. Nové hospodaření na Soutoku zachrání přes 77 tisíc stromů. Tedy v chráněné krajinné oblasti Soutok. Budeme konkrétnější, navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující dnes maximálně 26 stupňů Celsia. No a po 7 hodině další kolo soutěže o elektrokolo.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
2: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyně Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
8: I 7:02 vinčujeme hezké úterní ráno.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Nové hospodaření na Soutoku zachrání přes 77 tisíc stromů a nadaci Tomáše Bati lidé po požáru poslali už 800 tisíc korun. V chráněné krajinné oblasti Soutok mění způsob lesního hospodaření. Na 700 hektarech nejcennějších dubových porostů se úplně zruší plošné kácení. Stromy se budou těžit postupně v několika etapách. Díky tomu půjde v tomto desetiletí k zemi přibližně 52 tisíc stromů místo původně odhadovaných 130 tisíc. V lese tak zůstane více než 77 tisíc stromů, které budou dále sloužit jako domov vzácným druhům hmyzu, hub a dalších organismů. Přednostně se budou odstraňovat odumírající jasany, zatímco zdravé a biologicky cenné stromy zůstanou. V nejznámějších lokalitách, například v Lanžhotských pralesech, má lidská činnost ustoupit úplně. Vlna solidarity se zlínskou nadací Tomáše Bati pokračuje. Po požáru budovy v centru Zlína, při kterém schořel sklad s více než 27 tisíci knihami, lidé poslali na transparentní účet už 800 tisíc korun. Velký zájem je také o benefiční trička, audioknihy a e-knihy. Nadace za jediný týden vyřídila zhruba tolik objednávek jako běžně za celý rok. Ještě tento týden chce nechat znovu vytisknout asi 20 titulů z edice Baťa. Oslavy 150 let od narození Tomáše Bati přitom pokračují podle původního plánu.
10: Rádio Jih, počasí.
8: Tak jak dnes bude? Ráno a zpočátku dopoledne bude podle meteorologů skoro jasno až polojasno. V průběhu dne od severu očekávají zvětšenou oblačnost a s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky spíše v severní části kraje. Večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty až 26 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně jen kolem 22 stupňů Celsia. A míříme i do Zlínského kraje, kde dnešní maxima dosáhnou na 23 stupňů Celsia. Po ránu Spitihně v 12, Kyjov, Vlkoš, Hustopeče 14 stupňů Celsia.
12: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
8: Znovu taky na cesty na dálnici D1 na 225. kilometru směrem od Brna na Vyškov leží na vozovce sražená srnka, projíždějte opatrně. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati u křižovatky se Šrámkovou, jak už od nás víte, havarovala dvě osobní auta, nehoda s únikem oleje. Na místě stále záchranné složky, tak počítejte s omezením. A připomínáme, na silnici první třídy číslo 55 za Hodonínem směrem na Rohatec je stále silnice uzavřena. Na komunikaci došlo kolem 3:30 ráno k dopravní nehodě nákladního a osobního auta, jež začalo po nehodě hořet. Nehoda si bohužel vyžádala jeden lidský život. Místo je tedy i nadále neprůjezdné. Dbejte pokynů policie. Uzavřený taký sjezd z Hodonínské ulice Brněnská směrem na Rohatec. Cihem šťastnou úterní cestu.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
8: Teď už slibovaní of Monsters and Men a Little Toll. Co neví, taky Bruno Mars. Pak se podíváme do kalendáře, prozradíme, kdo má dneska svátek. Podíváme se i na jedno pořádné knižní šílenství. No a taky v této hodince budeme soutěžit o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun.

0: 7.26, vyňšujeme z ranní z Rádiech, 14 minut po 7. Tady s námi byl Bruno Mars a jeho pecka Just the Way You Are. Zákličku Fever Dream a Alex Warren a tento kousek pošleme Vítězslavům, jež mají právě dnes svátek. Vítězslav je příjemným mužským jménem, které předznamenává vítězství na mnoha úrovních života. Tak pánové, gratulace po ránu míří na Břeclavsku, kde máme rovnou stovku, tedy rovnou 100 chlapíků, jež dneska budou slavit, možná očekávají nějakou lahvinku. Na Hodonínsku máme přesnou polovičku, Veselsko hlásí 62 dnešních oslavenců a Zlínsko 98. Taky tam pofrčí hudební dáreček. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Lajka a Dumka, tak Hafanům a kočičkám také všechno nej. A teď už Leholince do historie. 21. července znamená, že přesně před 19 lety propuklo po celém světě doslova do písmene knižní šílenství. Do prodeje totiž zamířil poslední díl knižní série o Harry Potterovi, Relikvie smrti. Před knihkupectvími se už od půlnoci tvořily dlouhé fronty a fanoušci netrpělivě čekali, jak příběh mladého čaroděje skončí. Za prvních 24 hodin se prodalo přes 11 milionů výtisků a padl jeden z největších knižních rekordů historie. Jen málo která kniha dokázala vyvolat takové nadšení jako právě závěr příběhu mladého čaroděje. Mimochodem, britský řetězec s knížkami tehdy prodával neuvěřitelných 15 knížek za vteřinu. Docela šlahot. Zpátky ale k Vítězslavům, jež mají po celý dnešní den svátek. Pánové, 7 hodin 15 minut, jinými slovy 14:08. Ještě jednou všechno nejlepší k tomu vašemu dnešnímu svátku. Posíláme hudební dárek.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7.20 v úterní letní ranní jízdě Miraja Samla.
1: A my míříme do Kalifornie, tam si dva 15-letí mladíci, taci vykuci, objednali autonomní taxík a udělali si z jízdy trošku divočejší zábavu. Autonomní taxík je taxík, který nemá řidiče, řídí sám, jezdí po celém tom městě úplně sám a řídí ho umělá inteligence. Během cesty si řekli, že budou popíjet alkohol, že na ně nikdo nemá, nemůže dohlížet a tak dále, že jedou v tom autíčku úplně sami. Dokonce z oken stříleli z pistolí na vodní kuličky. Jenže chytré auto společnosti Waymo jejich chování zaznamenalo pomocí senzorů a upozornilo dispečing, že ti dva se nechovají zrovna tak, jak by se chovat měli. Operátor poté zavolal policii a vůz jednoduše odklonil z původní trasy a místo do cíle tak kluci zamířili rovnou na parkoviště, kde už čekali policejní hlídky. Takový taxík asi dopravdy si nepředstavili na začátku, že se k ním tak zachová. Žádná honička se tedy nekonala, tak jak to známe z Ameriky, že jeden honí druhého, policisté samozřejmě ty zločince a tak dále. Tady autonomní autíčko přivezlo výtržníky policistům samo a naservírovalo je přímo na zlatém podnose. Podle policie mladíci nebyli ve voze zamčení, po zastavení mohli vystoupit, to také udělali. Policisté zároveň připomněli, že zbraně na vodní kuličky sice nejsou skutečné, ale mohou zranit, poškodit majetek nebo vyvolat paniku. Případ tak otevírá debatu o tom, jak moc mohou provozovatelé autonomních vozů sledovat dění uvnitř kabiny, jde vidět, že dopravy dost. No a jeden z komentářů na internetu celou situaci vystihl docela jednoduše. Ten někdo napsal, dříve měli teenageři o prázdninách kola, dnes je odveze na policii samořídící taxík. No, tak i takové věci se dějí.
0: No a my jsme se v 93. v uvozovkách smáli, když jsme se dívali na film Demolition Man se Sylvestrem Stallonem, kde furt říkali buďte dobrý občan, nebo buďte dobrý občané a kde si co si. A byli tam taky autonomní vozidla. Ano. No podívej se, je to tady, roku realita. Zpátky a je to tady jako ten scenárista filmu Demolition Man by měl dostat Nobelovu cenu, protože neuvěřitelně viděl do budoucnosti.
1: Náhle je to tady opravdu realitou a je možná fajn, že je to tam tak nějak monitorováno a kdo se nebude umět chovat, no tak dojede přímo na policejní stanici.
0: Teď už ale Olivia Newton-John a John Travolta.
2: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: nebudou chybět taky krátké jihomoravské zprávy. Dneska už za tebe 21.7. Dneska se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Teď pozvánka na koupaliště.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července

0: více na Facebooku.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Každý už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
0: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Hezké úterní letní ráno, Moravo. Máme minutku po půl osmé.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Sucho a horké počasí výrazně urychlili letošní žně na jižní Moravě. Na Břeclavsku zemědělci sklidili všechny obiloviny i řepku. Výnosy jsou ale kvůli nedostatku vláhy podprůměrné. Řidiči na frekventované silnici 1/50 u Zlechova musí počítat s kolonami a zdržením. Silničáři tam začali opravovat další úsek vozovky a aktuálně frézují starý povrch.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Aktuálně v Uherském Hradišti 12 stupňů, 14 hlásí tvarožná lhota, Brumovice a Boršice.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Bohužel další dopravní nehody a stále zavřená silnice první třídy číslo 55 za Hodonínem. Na trase z Uherského Hradiště na Otrokovice ve Spytihněvi došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Nehodu aktuálně vyšetřuje policie. Před místem se vytvořila zhruba 2-kilometrová kolona. Za sjezdem z dálnice D1 na Vyškovu odbočky na Rousino vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. I tady počítejte s omezením zdržení zhruba do 5 minut. V Kyjově v Boršovské ulici stojí porouchané osobní auto. I tady projíždějte opatrně a připomínáme, silnice 1/55 za Horuninem směrem na Rohatec je stále uzavřená. Jak už od nás víte, na komunikaci došlo kolem 3:30 ráno k dopravní nehodě nákladního osobního auta, je začalo po nehodě hořet. Nehoda si bohužel vyžádala jeden lidský život. Místo tedy i nadále neprůjezdné, dbejte pokynů policie. Uzavřené taky sjezd z Horonínské ulice Brněnská směrem na Rohatec. Šťastnou úterní cestu.

0: 7 hodin a 40 minut v úterní radí z Jevíta Satinej Dirtbag. A teď míříme na skončený festival Masters of Rock ve Vizovicích. Jak už jsme prozradili, měli tam napilno nejenom muzikanti, ale také policisté. Během čtyřdenní akce zadrželi dva cizince podezřelé z krádeží mobilních telefonů. Představte si, u jednoho z nich našli v batohu hned 23 ukradených přístrojů. Oba muži skončili v policejní celé a čeli podezření z krádeže. Policie také odhalila 22 řidičů pod vlivem alkoholu, 4 z nich nadýchali více než 1 promile, i tak ale oproti loňskému ročníku ubilo opilých řidičů. Naštěstí, tak ideálně, kdyby nebyl žádný. No, na festivalu se objevil také bohužel podvod při prodeji elektronických vstupenek, tak až budete kupovat další, dávejte si majzla. Mimochodem, na letošní ročník dorazilo podle organizátorů přes 20 000 fanoušků z desítek zemí. No a už teď je jasné, že 23. ročník tohoto festivalu bude. Je totiž určeno nejenom datum konání, ale už se představují i první hvězdy. A co nevidět, začne také předprodej vstupenek. Tak si na něj dávejte pozor. Hezké úterní ráno. Teď v 7 hodin a téměř 42 minut interpret Teddy Swims, který se také účastnil jedné pořádné kulturní akce, ale Masters of Rock to nebylo ve Vizovicích. Teddy Swims zamířil na Colors of Ostrava.
1: Rádio Jich.

0: 5000 korun.
1: Už je to tak a věřte, že elektrokolo je skvělý parťák na výlety, cestu do práce. Pomůže třeba v kopcích, prodlouží dojezd a díky motoru si jízdu užijí ti, kteří se nechtějí úplně sedřít. A právě o jedno takové elektrokolo si teď můžete zahrát v naší soutěži na rádiu Jižní Moravy. Pokud jste tedy předchozích 48 hodinách netipovali. Ano, to je váš soutěžní úkol, tipnout si, kolik melounů, ne, že prodávají tam někde u cesty, ale jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. A když jsme hovořili o melounech, tak je jasné, že se bavíme o slevě v řádu milionů korun. Bereme odchylečku plus minus 100 tisíc. To je co? To je rozhazuje milionama odchylka nějakých 100 litrů nahoru, 100 litrů dolů. No, tipů jsme tady měli celou řadu. Částka je však jediná. Kdo vám nabídne tu správnou, získá značkové elektrokolo Crucis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. A můžete volat právě teď na 518-345-678. Hezké ráno všem na komu. Halo, halo, tady rádio, jich rádio Jižní Moravy, po koho pak to máme?
2: Tady Patrik.
1: Patrik volá odkud, prosím?
2: Ze Zlína.
1: Tak Patriku, i tebe se zeptám, jak často jezdíš na kole?
2: Docela často, když je sezóna.
1: A teď je sezóna, že?
2: Ano, určitě.
1: Tak nám prosím tě přibliž poslední tvoji cestu z bodu A do bodu B. Kam to bylo?
2: Poslední cesta byla ze Skaštic do Zlína.
1: Super, a to je prosím tě pro mě plus minus autobus kolik kilometrů, prozrať?
2: Tam a zpátky 60.
1: Dobře ty, a máš klasické kolo nebo už využíváš elektrokolo?
2: Klasické.
1: Dobře, a elektrokolo by ti teda jako taky nevadilo?
2: Určitě nevadilo.
1: A nebo by si... Jo, já jsem myslel, že jsi jako takový funchbacker, když už jedeš tolik kilometrů na jeden zápřah, jestli bys to třeba někomu nevěnoval.
2: No tak manželce by se určitě hodilo.
1: No tak, to jsem s tebe chtěl vytáhnout. Tak Patriku, my ti držíme pěsti a chceme znát tu správnou cifru ideálně.
2: Tak já tipuju 3,4 milionu.
1: 3,4 milionu. No, je to správná částka a získá Patrik kolo pro svoji manželku. 3,4 milionu. Ano a nebo ne? Patriku, bohužel, ani toto není správné číslo. Je mi to líto, přeju ti krásný den a spoustu šťastných kilometrů.
2: Jo, díky moc, taky přeju pěkný den.
1: Díky, díky, ahoj, čau, čau.
2: Ahoj.
1: Tak Patrik ze Zlína to dneska zkoušel v druhém kole, v druhém soutěžním kole o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun, ale ani tato částka není ta správná. Nejsme ani v tom limitu plus minus autobus 100 000 korun. Tak dáme další šanci. Ano, dneska v úterý 21.7. může být elektrokolo v hodnotě 50 000 korun vaše. Stále o něj soutěžíme a partnerem i nadále zůstává prodejna a e-shop Top Cyklo Kyjov, tedy partnerem naší soutěže. Díky slevám až 50% jdou v Top Cyklo Kyjov koupit kvalitní elektrokola se středovým motorem již od 30 000 korun. Ta doba už se fakt posunula a všechna kola si může zákazník samozřejmě nechat upravit podle svých představ. Více na www.top-cyklo.cz. I nadále vám budeme držet pěsti. Teď ale zpátky k hitům pro dobrou náladu. Za 8 minut bude 8, tady je Poetika každou vteřinou.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
0: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

ty hity pro dobrou náladu obstarají třeba Gina G, Ray Dalton, nebo Slavíček a Pokáč. Opravy silnice u Zlechova potrvají do 21. srpna. Jedno z té

0: Radioich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Integrovaná střední škola Hodonín přijme od 1. září 2026 vedoucí školní jídelny. Výhodou je středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, praxe v kuchyni, uživatelská znalost práce na počítači, zkušenosti s vedením týmu a znalost hygienických předpisů HACAP. V případě zájmu zašlete svůj životopis paní Macalíkové na e-mail ekonom@iss.cz. Více informací najdete na www.iss.cz.
9: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve Vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postříky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
10: Hezké úterní ráno, Moravo je 8. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Sucho uspíšilo Žně, na Břeclavsku je sklizeno a opravy silnice u Zlechova potrvají do 21. srpna. Sucho a horké počasí výrazně urychlili letošní žně na Jižní Moravě. Na Břeclavsku už zemědělci sklidili všechny obiloviny i řepku, výnosy jsou ale kvůli nedostatku vláhy podprůměrné. Z jednoho hektaru získali v průměru 4,75 tuny obilí a jen něco přes 2 tuny řepky. V celém Jihomoravském kraji jsou výsledky výrazně horší než loni a podobně nízké výnosy zemědělci naposledy zaznamenali v suchých letech 2018 a 2019. Dobrou zprávou je zatím velmi dobrá kvalita sklizené pšenice, která má dostatek bílkovin i dobrou objemovou hmotnost. Kauza vážného úrazu 14-letého chlapce v základní škole v Hluku pokračuje. Česká školní inspekce upozornila mimo jiné na nedostatečný dohled nad žáky, vysoké riziko nebezpečných situací i slabé řízení školy. Radní proto poslali ředitelce druhý vytýkací dopis. Z funkce ji ale odvolali kvůli plánovanému sloučení školy s mateřskou školou. Chlapec si při loňských oslavách školy po skoku v tělocvičně vážně poranil páteř, musel na operaci. Podle starosty rodiče dosud nemají potřebné podklady pro pojišťovnu a připravují žalobu. Ředitelku na naopak podpořilo 30 z 35 učitelů. Řidiči na frekventované silnici 1/50 u Zlechova musí počítat s kolonami a zdržením. Silničáři tam začali opravovat další úsek vozovky a aktuálně frézují starý povrch. Doprava je vedena Kyvadlově a podle potřeby řídí pracovníci stavby nebo semafory. Práce mají skončit 21. srpna a výjdou na více než 28 milionů korun. Zdržení se mohou řidiči vyhnout objížďkou přes Zlechov směrem na Buchlovice.
13: Počasí.
10: A jdeme na předpověď. Ráno a zpočátku dopoledne bude skoro jasno až polojasno. V průběhu dne od severu očekávají meteorologové zvětšenou oblačnost a s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky spíše, ale v severní části kraje. Večer pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty letních 26 stupňů Celsia, přitom na severu kraje lokálně jen kolem 22 stupňů Celsia, maximálně 23. Dnes odpoledne naměříte ve Zlínském kraji. 8:02, Klentnice 15, Veselí nad Moravou, Archelbov 16, Modřice měří 16 stupňů Celsia.
7: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
13: Rádio Jih. Doprava.
10: Znovu taky na cesty za sjezdem z dálnice D1 na Vyškov u odbočky na Rousinov. Připomínáme, vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut, počítejte s omezením. Na trase z Uherského Radiště na Otrokovice ve Spitihněvi, také jak už od nás víte, došlo ke srážce osobního auta s nákladním, nehodu vyšetřuje policie. Před místem se vytvořila několika kilometrová kolona a bohužel stále je uzavřena silnice 1/55 za Hodonínem směrem na Rohatec. Na komunikaci došlo kolem 3:30 ráno, jak už jsme informovali, k dopravní nehodě nákladního a osobního auta, jež začalo po dopravní nehodě hořet. Nehoda si bohužel vyžádala jeden lidský život. Místo je i tedy nadále neprůjezdné, uzavřen je také sjezd z Hodonínské ulice Brněnská směrem na Rohatec a podle policie bude zřejmě až do 8:30. Tak opatrně, si jen šťastnou úterní cestu.

0: úterní ranní z Jerry Dalton, dobré ráno Moravo, co nevidět Pink, anebo Charlie XCX. Už to tak vypadá, že by mobily mohly ze škol téměř úplně zmizet. Vláda totiž podpořila návrh, který počítá s plošným zákazem jejich používání od září roku 2027. Týkat se má dětí ve školkách, na základních školách a také mladších ročníků víceletých gymnází a konzervatoří. A nejen během vyučování, telefon by děti neměly používat ani o přestávkách, výdelně, družině nebo třeba na školním klubu. Výjimku by dostali žáci, kteří mobil potřebují ze zdravotních důvodů, například ke sledování cukrovky, škola by také mohla povolit telefony nebo tablety při výuce, na výletech či exkurzích. Podle premiéra ministerstva školství mají mobily negativní vliv na soustředění, také na školní výsledky jako takové i psychiku dětí. Odkazují na zkušenosti ze zahraničí, kde omezení podle nich zlepšilo atmosféru ve školách. Samozřejmě každá mince má dvě strany, rub a líc. Návrh má samozřejmě své kritiky, třeba dětský ombudsman Martin Beneš upozorňuje, že většina škol už dnes používání telefonu upravuje ve školním řádu a celostátní zákaz proto považuje za naprosto zbytečný. Návrh rozdělil i rodiče, kteří mají také na výuku s mobilními telefony dětí rozdílné názory. Proti je také část opozice, podle které by školy měly děti spíš učit, jak technologie používat bezpečně, ne jim je plošně zakazovat. Dodejme, že návrh teď bude dál projednávat parlament, ale je velký předpoklad, že by mohly od září roku 2027 být mobily nejen na školách zakázány.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: prázdniny v plném proudu, stejně jako dovolené, samozřejmě 1 600 000 věcí, které tu dovolenou mohou pokazit. Tak se pojďme na to trošičku aspoň na chviličku zaměřit.
1: Je to tak, dovolená má být samozřejmě časem odpočinku, tak to všichni nějak plánujeme. Pár nepříjemností nám je ale může pokazit ještě dříve, než vůbec dorazíme do cíle, a my se s vám budeme snažit poradit tak, aby vás žádné nepříjemnosti nepotkaly. Máte si s předstihem zkontrolovat samozřejmě platnost i stav cestovních dokladů a před odjezdem ověřte, že máte opravdu všechno u sebe, protože to je docela zásadní. Když potom přijedete třeba na letiště a zjistíte, že máte propadlý pas, není nic horšího. Hotel nebo restauraci posléze nevybírejte jen podle hezkých fotografií, ale podívejte se také na nezávislé a hlavně čerstvé recenze. Vždycky dobré doopravdy zvolit tam nějaké ty čerstvé a zkusit ty recenze najít na více místech než jenom na jednom. Při cestě letadlem máte počítat i s možností, že se kufr opozdí nebo zatoulá, proto máte mít v příručním zavazadle léky, doklady, peníze, základní hygienu a oblečení alespoň na jeden den, aby to s váma až tak moc nezamávalo, když se vám nějaké to zavazadlo ztratí. Doufujeme, že se to nestane, ale bohužel stát se to může. Chybět by neměla na cestách ani dobře vybavená lékárnička, samozřejmě cestovní pojištění, u kterého je dobré znát přesný rozsah krytí, to proto, kdyby se nedej bože zase na té dovči něco stalo. Při cestách mimo Evropskou unii si navíc máte ověřit, zda některé léky na předpis nejsou v dané zemi zakázány, nebo zda k ním nepotřebujete potvrzení od lékaře. I to se vám může skutečně samozřejmě stát. Do oblasti s komáry máte přibalit repelent, mas na štípance na spalenou kůži se zase hodí chladivý gel. No a při cestě na jih Evropy máte sledovat i místní varování před požáry, máte zjišťovat, jak fungují krizová upozornění v telefonu. No a praktický tip na závěr, už jsme tu o tom také párkrát mluvili, při platbě kartou v zahraničí vždy máte volit místní měnu, protože přepočet rovnou na koruny bývá často výrazně nevýhodnější. Takže vždycky velice jednoduché pravidlo, když budete v zahraničí platit a objeví se vám na displeji nějakého toho přístroje, jestli chcete částku v korunách, anebo řekněme, budete v zemi, kde jsou eura a bude tam ta částka v eurech, vždycky volíte eura.
2: Pořiďte si velké 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: a v úterý 21.7. dodáme už za chviličku taky v tomto případě krátké jihomoravské zprávy. Tak krásné ráno!
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
8: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Jih, počasí.
1: A podíváme se také na aktuální teploty v regionu. Břeclav hlásí 16 stupňů, Vacenovice, Podivina, Hluk schodně po 17.
0: Rádio Jih. Doprava.
2: Na Brněnsku v Hradčanech v Drásovské ulici havarovalo osobní auto, provoz je tam omezen a za Hrádkem na Vlárské dráze směrem na Pitinom hlásíte rozlitý olej na vozovce. Tak opatrně. Šťastnou úterní cestu a díky za info.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: I o letních prázdninách se to ve vysílání Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy soutěžemi jen hemží. Jednu z nich nabídneme už za pár minut. A to sice soutěž Dejte si pozor na jazyk. A když si dáte, získáte dva lupeny na otevřené vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích, jež se koná 29. srpna roku 2026. Krásně máte čas si to všechno naplánovat.

0: Zezo, míříme k vínu, díky soutěži. Dejte si pozor na jazyk, i dnes v úterý 21.7. je pro vás připravena.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A my připomínáme, že pro vás máme další fantastické dvě vstupenky na otevřené vinařství Štěpána Maňáka v Žádovicích, jež se koná 29. srpna 2026. Kam zavídem poslední srpnovou sobotu? To je jasné, přece do Žádovic. Vinařství Štěpána Maňáka vás zve 29. srpna na otevřené vinařství. Přijďte ochutnat všechna jejich vína, poslechnout si živou hudbu, užít si skvělé jídlo a letní atmosféru. Dobré ráno, přejeme komu?
2: Ahoj, Petr.
0: Nazdar, Peťo, voláš odkud?
2: Velký Újezd.
0: A pravidla jsou ti naprosto jasné naší soutěži.
2: Ano.
0: Super. Máš rád víno?
2: Víno pí, bílé i červené.
0: Super. Tak to ještě nebyla soutěžní otázka, ale vidím, že už jsi nachystaný, tak ti nebudeme zdržovat. Jdeme rovnou na to. V autě se vždycky připoutáš?
2: Auto nemám.
0: Takže se v autě nepoutáš?
2: Jenom když jedu s řidičem.
0: Jo, rozumím. Štvou tě cyklisté na chodníku?
2: Jsem sám cyklista, tak mě to vůbec nevadí.
0: Byl jsi někdy v cirkuse?
2: V cirkuse jsem byl, když jsem byl jako dítě.
0: A nejoblíbenější zvíře byl určitě slon, že ano?
2: Lev. Král zvířat.
0: Aha, dobře ty. A prosím tě, poslední otázka. Míváš občas opičku, když jsme u těch zvířat?
2: Opičku, myslíš, jako opilý?
0: Ano.
2: Opilý jsem byl o víkendu.
0: Fakt jo?
2: Byl jsem na akci.
0: Já jsem teda řekl, že ještě ano, že tam budou nějaké dozvuky onoho alkoholu, ale ustál si to. My ti blahopřejeme, získáváš dvě vstupenky na otevřené vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Užij si to, měj se hezky. Čauec.
2: Díky, ahoj, ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Dvě minutky po tři čtvrtě na devět, Miley Cyrus, krásné úterní ráno, za chvíličku Ozone. A teď možná velmi blízká budoucnost, kdy budeme odcházet z ordinace lékaře anebo lékařky a ten či ona, jako ten lékař či ta lékařka nám řekne, tak pane Indra, prášky na tlak si vyzvedněte. Je, pročkejte, já jsem vám vlastně dala špatný recept tady, vyzvedněte si tu hořkou čokoládu na to vaše srdíčko. No nebylo by to lepší,
1: to by bylo
0: krásné, než polikat prášky jako každé ráno si ke kafičku nebo k čajíčku dát kousíček hořké čokolády. Američtí vědci mají velmi dobrou zprávu pro všechny milovníky této čokolády. Už malý kousek jednou týdně, škoda, že ne denně, podle nové studie pomáhá snižovat riziko infarktu až o 8%. Největší benefity přináší hořká čokoláda ideálně s obsahem kaká nad 70%. Občas si tedy podle amerických vědců můžeme zhřešit i bez výčitek svědomí. Navíc tedy pravidelná konzumace čokolády má podle amerických vědců zdravotní benefity, těží z ní hlavně srdíčko. No, tak ale neříkaj, že to nezní dobře. Krásné. Já vím, kolego. Tatránka to není.
1: Je to vysokoprocentní, co třeba ta čokoláda, si troufnu tvrdit, nechutná určitě každému. Jo, někdo řekne, že prostě je to strašně hořké a tak dále, ale doopravdy, pokud byste si dopřávali tady tu vysoce kvalitní čokoládu, těch 70% a více, která je teda značně hořká, nemá to tady s tradičními komerčními těmi úplně ultrasladkými vůbec nic společného, tak byste si ale zlepšili nejenom tady, jak říkal Lukeso, tlak, ale tam to ona obsahuje jako plno dalších jako dobrých jako živin a tak dále, co hodně železa má, třeba i tady ta hodně hořká čokoláda, když má někdo problém třeba s nedostatkem železa, může mu to pomoci a tak dále. Takže jako tady hořká čokoláda 70% plus je doopravdy svým způsobem až jeden malý zázrak.
0: No a můžeme zajít klidně dál, protože některé studie dokonce prokázaly snižování rizika demence, ale pozor, podle odborníků záleží na tom, po jakém druhu čokolády sáhneme, tak jak se teďkom nastěňoval. Čím méně přidaných cukru a tuků, tím lépe. Tak evidentně, kolego, s prominutím žereme nějaké blbé čokolády.
1: Takže říkáš proti demenci, jo?
0: No, však právě říkám, jako no.
1: Mě jede kamion dneska.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou. A

úterní raní zde taky kapela Krištof a obchodník s deště. A nebo ze Slovenska Mark Dan. Nadaci Tomáše Bati lidé po požáru poslali už 800 tisíc korun. Více nabídnou v úterý 21.7. další čerstvé jihomoravské zprávy rádia. A po 9. hodině krom jiného budeme také soutěžit o elektroku.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonín.cz.
2: Podivínský mazec, co to jako je?
3: Neposloucháš? Nevíš!
4: 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
5: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
6: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Hrozen Band, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
9: Je 9 hodin, hezké úterý.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Nové hospodaření na Soutoku zachrání přes 77 tisíc stromů a nadaci Tomáše Bati lidé po požáru poslali už 800 tisíc. Chráněné krajinné oblasti Soutok mění způsob lesního hospodaření. Na 700 hektarech nejcennějších dubových porostů se úplně zruší plošné kácení. Stromy se budou těžit postupně v několika etapách. Díky tomu půjde v tomto desetiletí k zemi přibližně 52 tisíc stromů místo původně odhadovaných 130 tisíc. V lese tak zůstane více než 77 tisíc stromů, které budou dále sloužit jako domov vzácným druhům hmyzu, hub a dalších organismů. Přednostně se budou odstraňovat odumírající jasany, zatímco zdravé a biologicky cenné stromy zůstanou. V nejvzácnějších lokalitách, například v Lanžhotských pralesech, má lidská činnost ustoupit úplně. Vlna solidarity se zlínskou nadací Tomáše Bati pokračuje. Po požáru budovy v centru Zlína, při kterém schořel sklad s více než 27 tisíci knihami, lidé poslali na transparentní účet už 800 tisíc korun. Velký zájem je také o benefiční trička, audioknihy a e-knihy. Nadace za jediný týden vyřídila zhruba tolik objednávek jako běžně za celý rok. Ještě tento týden chce nechat znovu vytisknout asi 20 titulů z edice Baťa. Oslavy 150 let od narození Tomáše Bati pokračují podle původního plánu.
11: Rádio Jih, počasí.
9: Dopoledne bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dne od severu očekávají meteorologové zvětšenou oblačnost a s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout i přehánky, spíše když už tak, tak v severní části kraje. Večer pak začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty letních 26 stupňů Celsia, i když na severu kraje lokálně jen kolem 22 stupňů a ve Zlínském kraji odpolední maxima 23 stupňů. Aktuálně v Otrokovicích 17, po 18 stupních máme v Uherském Hradišti, Dolních Bojanovicích a Pasohlávkách.
13: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: Na trase Suherského Hradiště na Brno před omezením u Křižanovic se vytvořila cca 2 kilometry dlouhá kolona. Tak pevné nervy. Na silnici číslo 432 směrem z Ratíškovic k silnici 1/55 havarovalo osobní auto s nákladním. Připravte se na zdržení. A silnice 1/55 za Hodonínem směrem na Rohatec je stále uzavřená. Na komunikaci, jak už od nás víte, došlo kolem 3:30 ráno k dopravní nehodě nákladního osobního auta, jež začalo po nehodě hořet. Nehoda si bohužel vyžádala jeden lidský život. Místo je i nadále tedy neprůjezdné. Uzavřené taky sjezd z Hodonínské Brněnské ulice směrem na Rohatec. Tak opatrně si hem šťastnou úterní cestu.

0: Verčo.
1: Ahoj.
0: To byla samozřejmě písnička, to nebylo k tobě, od Anina Klapa, ale Ben.
1: Tak mě už se zvedlo to egíčko a zase
0: jo, jasně. Zákoničkou kapela Krištof a obchodník s deštěm. No a čas od času se nejenom v českém jazyce objeví nějaké slovíčko, jakože nové.
1: No.
0: Protože jednak se třeba vymyslí nějaký nový produkt, anebo se něco nějakým způsobem jiným pojmenuje, známe to, že?
1: Mm-hmm.
0: A nebo se z angličtiny do češtiny převtěli taky nějaké slovíčko, jež používají naše děti, že?
1: Of no, ale
0: úžasné. Dobře. Ale první se to do té angličtiny musí dostat.
1: Ano.
0: A já tady mám teďkom jedno slovíčko, které je takové taky moderní internetový slangový výraz, jako hodně teď poslední dobou
1: cringe
0: užívaný.
1: Ne.
0: Co to ne?
1: Ne.
0: Tak já si troufnu říct, že takové se ještě neslyšel.
1: Tak jo? To jsem zvědavá.
0: My taky.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: nestačí, že je silnici 1/55 tady u Hodonina směrem na Rohatec uzavřená, ale barz, kde se ještě malují přechody a vůbec dopravní značení, takže je to čím dál tím víc i objízdné trasy zasekanější, tak pevné nervy, přátelé. No ale teď k tomu novému slovíčku, slovo ještě moderním internetovým slangovým výrazem. Označuje člověka s téměř prázdnou peněženkou, nebo bez peněz, nebo s nulovým majetkem, jo? Aha. A je to v podstatě opak milionáře.
1: Aha.
0: A když nic nemáš, tak jako nula, nic, no. Jo?
1: Zero.
0: Ano, zero. Ale to slovíčko je millionaire.
1: Ne.
0: Ano. Buď si milionář, a nebo si milionář. Tak jednoduché to prý je. V běžném hovoru na sociálních sítích se používá jako vtipný nebo sebeironický popis špatné finanční situace. Není to samozřejmě formálně ekonomický termín a nenajdeme ho ani ve standardních výkladových slovnících, ačkoliv je evidován na různých platformách. Tak v podstatě si někteří vymysleli nové slovíčko a je jenom otázkou času, kdy se nebude v češtině používat milionář, ale třeba ještě něco trošičku jako jinačí, že to ještě někdo tak trochu v uvozovkách jakože zkomolí.
1: Ale to je celkem dobré, protože to zní tak dost podobně, takže pak víš, bude týpek na tom rande a řekne, ne, já jsem milionář.
0: Počkej, jsem to teď jako blbě jsem slyšela, nebo
1: no,
0: jako ne, teď ti říkám, su, a teď to zopakuj.
1: Milionář.
0: Aha, tak to sedím dobře.
2: Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: 50 000 korun.
1: A nemyslím jako projet to, jako že tu soutěž projedeš, jako jo, ale že prostě vyrazíš na tom elektrokole, protože potom nějaké kopce mezi vinohradama, co, levou zadní zvládneme.
2: Já bych to tak viděla, že už by to mohl někdo dneska vyrazit, jako teďka vyrazit. Já už by jsem to
1: jako
2: tak
1: teďka vyhrát, že by to teď, někdo
2: no
1: mohl.
2: Jasně, a hnedka vyrazit, no.
1: No tak kdyby náhodou někdo nevěděl na celé jihovýchodní Moravě, tak hrajeme o značkové elektrokolo Krusy se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. A to je to kolo, které vám ukáže konečně pořádnou tu krajinu tady. A pomůže vám, když už nebudete mít tolik sil třeba.
2: No a získat ho je naprosto jednoduché. Stačí si tipnout správně na naši soutěžní otázku a ta zní, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok, čili rok 2025.
1: Je to tak, pokud jste v posledních 48 hodinách netipovali, tak elektrokolo, tedy ideální parťák na Jižní Moravu, může být vaše, když nám nabídete tu správnou částku a ta částka se pohybuje v řádu milionů korun.
2: A my jsme hodní. Ano,
1: to vždycky jsme byli a pevně věřím, že budeme, protože tam máme takovou jako nějakou tu odchylku, že?
2: Ano, a je to 100 000 korun.
1: Ano, takže rozhazujeme tady práchama 100 litrů tam, 100 litrů onám zase, jako jo. Ne, a teď vážně, dámy a pánové. Dnešní dvě šance v ranní jízdě rádia jich už proběhly. Typovali Pavel a Patrik. Jeden z Vracova, druhý ze Zlína.
2: Kolik?
1: Mám to říct?
2: Jo.
1: Jo. Tak dobrý, tak Pavel 5 450 000, Patrik potom 3 400 000.
2: Tak jo, tak tohle bylo špatně.
1: Jak to bylo ve slunce, asi no, das ist wenig. Jo, jako neříkám, že je to málo, ale říkám, že to bylo málo na tu výhru.
2: No.
1: Rozumíš,
2: no
1: jo?
2: Jasně.
1: Tak 5 1 8.
2: 3 4 5.
1: 6 7 8, volejte k nám sem do studia, dobré dopoledne přejeme komu?
3: Dobrý den, já volám ohledně soutěže.
1: Ano, to voláte velmi správně, tady jsme v živém vysílání rádia, jejich rádia Jižní Moravy. Poprosím, koho pak máme na drátku, vaše ctěné jméno?
3: Alena.
1: Alenka volá odkud?
3: Z Blatný.
2: Odkud?
3: Z Blatný, okres Strakonice.
1: Ty kraso.
2: Ty jo.
1: No a Alenka jezdí na kole?
3: Tohle moc ne, ale jako...
1: Kdybych chtěla to elektrokolo, jezdila bych, že?
3: Ano, ano, asi
2: to
3: tak.
2: To je ten tábor, já jsem to včera říkala, to je jeden tady takový, jakože teďka populární tábor, když to vyhraju, tak začnu.
1: Ano.
3: Tak jo, jo, jo, to tak bývá, no.
1: Super, tak pojďme, Alenko, udělat z vás další z dlouhé řady cyklistek, jež budou brázdit cyklistické stezky napříč nejenom Jižní a Jihovýchodní Moravou. Tak poprosím tu částku.
3: Tak já bych řekla, že to je 5 155 000.
1: 5 155 000 korun, jo?
3: Mm-hmm.
1: To je peněz, co?
3: No je, no.
1: No. A my se teďkom dozvíme, jestli to je správná částka, kterou společně s vámi hledáme. No, není. Alenko, bohužel není.
3: No.
1: Ani na vás se v tomto případě neusmálo štěstí. Tak moc zdravíme, mějte se hezky a děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Ahoj. Čau, čau. Trošku smutná,
2: byla
1: Alenka.
2: Byla smutná, teď jsem to chtěla říct.
1: A kdo by taky nebyl, že?
2: No.
1: Takhle blízko jste tomu. Motokolu. Elektrokolu.
2: Motokolu. Kde jsem motokolo. Našla nedávno, že to normálně už bylo patentované v roce 1800 něco. Elektrokolo.
1: Fakt?
2: No akorát, že ten motor vážil asi 130 kilo, takže...
1: No chtěl jsem říct, že toto, co můžete vyhrát, je mnohem modernější.
2: Partnerem naší soutěže je prodejna e-shop Top Cyklo Kyjov v Kyjově, v Top Cyklo na Svatoborské ulici nebo na jejich internetových stránkách top-cyklo.cz. Si přijdou na své i zákazníci na kola bez motoru, mají velký výběr dětských kol, horských kol s předním, ale i se zadním odpružením, karbonových, silničních a gravelových kol, takže tam prostě vyberete úplně všichni.
1: A protože se rozptyl 100 000 plus minus 100 000 a my se pořád nemůžeme trefit.
2: Za to nestačí, že?
1: Pořád ne, nevadí, přidáme další šanci. Se poslouchejte dál, rádio jich, rádio Jižní Moravy. Můžete si to taky, jak říkají mladí, očeknout, že?
2: No, jasně.
1: Zkontrolovat na našich webových stránkách
2: www.radiojich.cz.
0: Rádio Jich míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště!

0: Strakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Dvě minutky po 9:45 na rádiu Jich, pohodička, Olivia Dean, ale teď už nám to rozjede Verča a pak The Offspring.
1: No, když jdeš do přírody, nebo když jdeme do přírody, tak víme, že tam může stát prostě lecos, že jo, takové no. Jako různě překvapivé věci, no ale jako toto. Tady šla majitelka ve Skotsku, Kristýna, se svým labradorem, která byla labradorka, jmenovala se Tokio. No a ta paní byla profesionální psí trenérka. A oni lezli na nějakou nejvyšší skotskou horu a hodinu před tím vrcholem ta labradorka přestala chodit a potom začala upadat do bezvědomí. Tak ta majitelka říkala, že stála prostě na té hoře a myslela, že je jako hotovo, že prostě ten pes asi umře. No, záchranáři nějaký tam vyslali prostě tým, museli na tu horu vyrazit za deště a toho 25-kilového psa snést dolů na nosítkách. No a potom zjistili příčinu. Tokio snědla marihuanu po cestě. Takže Tokio byla prostě zhulená. Takže pak za chvilku se zotavila a pohoda.
0: No takže ona si dopřála sama své přírodní medicíny.
1: Ano.
0: Ona nečekala na nějakého ano. Doktora,
1: jo? Ano, to trošku přepískla, tak to nevyšla ten vrchol, no a taky snesli a pak už se z toho zbrchala a zase jako je dobrá.
0: Ty kráso. No... Chviličko měla moribundus.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve Vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyně Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
8: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
9: Za 2 minutky bude 10 z rádia, jich přejeme krásné úterý.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Platby kartou v břeclavských autobusech se zlepšily a stavbaři v Brně pracují v šatně Komety uvnitř nové té arény. Opakované problémy s platbami kartou v břeclavských autobusech se zřejmě podařilo omezit. Podle krajského koordinátora dopravy Kordy z Jihomoravského kraje se v první polovině července žádná porucha platebních terminálů neobjevila. Dodavatel banky v minulých měsících provedl několik úprav, ne všechny ale byly napoprvé účinné. Kordis proto situaci dále sleduje a zřídil speciální výjezdní skupinu, která má při případné poruše rychle zasáhnout. Na brněnském výstavišti pokračuje výstavba nové multifunkční T arény. Stavbaři nyní pracují například v budoucí šatně hokejové Komety, osazují dveře a dokončují podlahy i vybavení režijního centra. Venku pokládají finální vrstvu asfaltu. Budoucí ledová plocha je zatím zakrytá fólií kvůli čištění ocelové konstrukce střechy. Stavební firma má halu předat 25. října. První velkou akcí má být mistrovství Evropy v házené.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: Z počátku dopoledne skoro jasno až polojasno. V průběhu dne očekáváme zvětšenou oblačnost s malou pravděpodobností. Se můžou vyskytnout taky přehánky, ale spíš na severu kraje. No a teploty dneska na nejvýše 26 stupňů v Jihomoravském kraji a 23 ve Zlínském. No a právě teď vede na venkovních teploměrech 18, Hodonín, Josefov, Moravský Žižkov i Ostrožská Nová Ves hlásí 18 stupňů Celsia.
13: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: Zdraví.

úterní dopoledne přejem z rádia jich. Doznívají nám One Republic a jejich Stop and Stare. Další muzika už za moment. No a taky se půjdeme loučit do Tvrdonic.

0: a Where's My Husband?
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

11 minut, díky, že zůstáváte s rádiem Jižní Moravy. No a u základní školy v Tvrdonicích končí po téměř 6 desetiletích éra škvárového oválu. Na jeho místě už začíná vznikat nové atletické sportoviště s umělým povrchem a celá stavba jde na víc než 9 milionů korun, přičemž přes 5 milionů pokryje dotace od Národní sportovní agentury. Tvrdonice oni usivol,

sektory proskok daleký, skok vysoký a vrch koulí. No a kdo všechno tohle nové sportoviště využije? Budou to nejenom školáci při tělocviku a atletických soutěžích, ale taky místní kluby, spolky a dokonce i veřejnost.

0: mým osvětlením. Všechno se nám modernizuje. Je to samozřejmě potřeba, ty věci nevydrží věčně, ale když se jedná o něco, co někde bylo takových let, tak to taky doprovází vždycky troška té nostalgie. Tak my do Tvrdonice zdravíme, ať se nové sportoviště líbí, a na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme další z hitů pro dobrou úterní náladu.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Cejtu, jdeme na to.
1: Podnikáte srdcem.
2: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
1: My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
2: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
1: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
2: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
1: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
2: Představte nám svůj příběh
1: na www.radiojich.cz.
3: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečko. Lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
4: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
5: MKLV Fest v Mikulově.

0: se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: jich máme 10 hodin a 39 minut. No a protože tento týden je takové ideální počasí na kolo, ani přehnaně horko, ani zima, tak si ho jednou jdem zasoutěžit.
1: Šlápněte s rádiem jich do

0: Panasonic v hodnote 50 tisíc korun od Top Cyclo Kyjov. A jak už nám tady spousta posluchačů, spousta volajících říkala, kolo by se evidentně hodilo spoustě z vás, takže je to jednoduché, abyste ho získali, tak stačí odpovědět na naši soutěžní otázku a ta zní, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyclo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Ta částka je v řádu milionu korun a odchylku berem plus minus 100 000 korun. Takže pokud tohle značkové elektrokolo chcete vyhrát, tak volejte právě teď na 518 345 678 a my vám tu šanci dáme. Hezké úterý všem komu?
1: Ahoj, tady Marek.
0: Ahoj Marku, odkud nám voláš?
1: Z Velkých Bílovic.
0: Z Velkých Bílovic. Máš kolo, Marku?
1: Mám.
0: Máš a normální nebo elektro?
1: Normální.
0: Normální, takže taky by se to elektro hodilo, že? A jezdíš často?
1: Spíš běhám, než jezdím.
0: Spíš běháš. No, tak vidíš, tak ale potom možná, kdybys to elektrokolo vyhrál, tak začneš jezdit víc na něm, protože bys jako měl delší ty trasy, že jo? No, tak uvidíme, tak když mi dáš ten správný tip, tak můžeš začít frčet na elektrokole.
1: Tak já zkusím 10 milionů 280 tisíc.
0: 10 milionů 280 tisíc. Tak jdeme se podívat, jestli 10 milionů 280 tisíc je ten správný tip. A jestli nám odjedeš, neodjedeš. Tak ani tenhle tip nebyl správný. Nevadí, pokud na něm nikdo neodtvrčí, tak můžeš to za 48 hodin zkusit znova.
1: Jo, tak
0: měj se krásně, naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Tak ani tentokrát to nevyšlo. To znamená, šance pro vás všechny ostatní. My děkujeme i partnerovi soutěže, kterým je Top Cyclo Kyjov, kde mají na prodejně ve Svatoborské ulici v Kyjově nebo na e-shopu tak veliký výběr a tak skvělé ceny, že k ním jezdí lidé nakupovat z celé České republiky a navíc si u nich vyberete taky všechno možné příslušenství, které budete chtít a potřebovat ke svým kolům. Na výběr mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což nemá v Česku žádná další prodejna nebo e-shop. Mrkněte klidně na jejich e-shop www.top-cyklo.cz a my vám dál držíme pěsti.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. 1, 2, 3, 4.

hezké dopoledne. A ať už ten dnešní den s datem 21. července trávíte v práci nebo kdekoliv jinde, tak pokud nás tam ladíte, tak máte vyhráno, protože i po 11. hodině budeme posílat další várku skvělé muziky a obstát

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
4: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
5: Pro toho, kdo chce žít.
4: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál. Ondřej Havelka, Melody Makers a Adam Plachetka. 10. srpna v letním kině Kyjov.
5: Pro nás bude nebe na zemi.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Raději už tam budem?
12: Přestaň! Štěl mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
16: Z rádia jich přejem krásné úterní dopoledne, za 2 minutky bude 11.
17: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
18: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: Na Smetanově nábřeží v Břeclavi začíná oprava chodníků a přípravu přístavu Slovánsko komplikují námitky odpůrců. Dnes začíná na Smetanově nábřeží v Břeclavi rekonstrukce chodníků. Práce přinesou také omezení dopravy. Jednotlivé úseky místní komunikace podél opravovaného chodníku budou postupně zcela uzavírány. Dopravní omezení má trvat do 30. září. Ředitelství vodních cest chce ještě letos zahájit stavbu přístavu Slovácko ve Starém městě za zhruba 500 000. Projekt ale dále komplikují námitky místních odpůrců, kteří zpochybňují také nestrannost povolovacího řízení. O této námitce nyní rozhoduje Zlínský krajský úřad. Odpůrcům vadí hlavně hluk, nákladní doprava, blízkost domů a možné zásahy do přírodní lokality. Přístav má nabídnout místa pro 50 menších lodí, servisní centrum, parkoviště i hygienické zázemí. Pokud úřady námitky zamítnou a vydají povolení, odpůrci nevylučují odvolání ani žalobu.
18: Rádio Jih.
3: počasí.
16: Z počátku dopoledne ještě skoro jasno až polojasno. V průběhu dne očekáváme zvětšenou oblačnost. S malou pravděpodobností se můžou vyskytnout přehánky, ale spíše na severu kraje. Teploty dneska na nejvýše 26 stupňů v Jihomoravském kraji a 23 ve Zlínském. No a aktuálně v Brně máte 18 stupňů, Kobylí hlásí 19 a Lužice i Staré Město u Uherského Hradiště 20 stupňů Celsia.
3: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
18: Rádio Jih. Doprava.
16: Zdravíme také za volanty, opatrně v tuto chvíli hned na několika místech, na Brněnsku a taky ve Zlíně. V Brně, v Teslově ulici.

Bratislavy stojí u hranice osobní a nákladní auto po nehodě. Počítejte se silným provozem, kolona se tvoří od 2. kilometru po nájezd na D1. A ještě ve Zlíně v Masarykově ulici před odbočkou na třídu 3. května se srazila 3 osobní auta. Nehodu vyšetřuje policie, zdržení je tady kolem 5 minut. Buďte na silnicích opatrní a ať už máte namířeno kamkoliv, tak vám z rádia jich přejem šťastnou úterní cestu.

0: Za chvilku, teď fan a samec.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. No a teď už si jdem objasnit tu ranní potyčku mezi mužem a ženou, kterou řešili v brněnské Čechinské ulici strážníci. Když hlídka dorazila, tak situace už působila klidně, jenomže muž měl na obličeji zaschlou krev a žena zase oděrky na ruce. 50letý muž tvrdil, že upadl a zranil se sám. 47letá žena ale popsala tak trošku jinou verzi. Podle ní spolu seděli, povídali si a pili alkohol, no a muž jí pak údajně nabídl sex, což odmítla. Jenomže potom jí měl bez jejího souhlasu osahávat na intimních místech a proto žena udeřila do horní části těla. To byla verze ženy. Muž si dál stál za tím, že jenom upadl. Kvůli jeho zranění strážníci přivolali záchranáře, kteří ho odvezli do nemocnice, no a celý případ potom po konzultaci se státní policií předali strážníci úředníkům. No a že prej nuda v Brně. V Brně se evidentně vůbec nenudíte. My vás tam zdravíme z rádia jich a nejenom tam, posíláme už za okamžik Poetiku a jejich novinku Blízko.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zvyku. A víte co, já vám prozradím, že slova dneska, nebo spíš jídla a velice oblíbeného jídla. Tak zkuste popřemýšlet, jaké je takové oblíbené jídlo u nás v Česku. Užijte si muziku a za pár minut jdeme na to.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli

0: Radio.ich.cz. Tak, pane Škopku, co vás trápí?
1: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
0: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
2: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
3: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce.

0: Penny. Lidl. To se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Odkud se vzalo?
1: Odkud se vzalo?
0: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků.
1: Právě teď na Rádiu Jih.
2: Guláš. Jedno z nejoblíbenějších jídel v Česku. Každá babička ho vaří trošku jinak a každá tvrdí, že ten její je ten nejlepší guláš. A spousta Čechů si myslí, že guláš je náš, ale není. Guláš je původně maďarský pokrm, nebo spíš vznikl na území dnešního Maďarska. No a kde začíná jeho příběh? U pastevců dobytka. Původní guláš byla polévka maďarských pastevců krav, kteří si říkali guliásové. Název je odvozený od maďarského slova gulia, což znamená stádo dobytka, a gulias pak označuje směs masa, cibule a koření, která se dlouze vaří. Jednoduše jídlo pastevce. Žádná zahušťovaná omáčka, žádný knedlík, jenom maso, cibule, oheň a kotel. No jenomže pak přišli Turci. Turci Maďarsko okupovali 150 let a právě oni přinesli do receptu papriku. Takže bez turecké invaze by v guláši nebyla paprika, která je tam dneska pro nás naprosto zásadní. Z Maďarska se guláš postupně rozšířil po celé Habsburské monarchii a tak se dostal i k nám. No a Češi, jakožto národ vynalézavý, si ho trochu upravili, přidali knedlík a přivlastnili. Takže toť o guláši a segedinský guláš, tak o tom příběh říká, že v roce 1846 přišel do hospody těsně před zavíračkou jistý archivář Sékej. V kuchyni zbyl už jenom guláš a kysané zelí a on řekl, ať mu to smíchají. No a zachutnalo mu to natolik, že o tom vyprávěl přátelům, kteří potom chodili a objednávali si zelí a la Sékej. A tak se ze zbytku kuchyně stál další oblíbený pokrm.
0: Odkud se vzalo?
1: Odkud se vzalo?
0: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve Vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
3: Podivínský mazec, co to jako je?
4: Neposloucháš? Nevíš!
5: 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
7: Za necelé dvě minutky bude 12 a z rádia jich vám přejeme dobrou chuť.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Platby kartou v břeclavských autobusech se zlepšily a stavbaři v Brně pracují v šatně Komety i uvnitř nové T-arény. Opakované problémy s platbami kartou v břeclavských autobusech se zřejmě podařilo omezit. Podle krajského koordinátora dopravy Kordy z Jihomoravského kraje se v první polovině července žádná porucha platebních terminálů neobjevila. Dodavatel banky v minulých měsících provedl několik úprav, ne všechny ale byly na poprvé účinné. Kordis proto situaci dále sleduje a zřídil speciální výjezdní skupinu. Ta má při případné poruše rychle zasáhnout. Autobus bez funkčního odbavovacího zařízení navíc nesmí podle smlouvy jezdit déle než hodinu. Pokud terminál přesto nefunguje, cestující mohou zaplatit hotově nebo si koupit jízdenku přes aplikace Poseidon či IDOS. Na brněnském výstavišti pokračuje výstavba nové multifunkční T-arény. Stavbaři nyní pracují například v budoucí šatně hokejové Komety, osazují dveře a dokončují podlahy i vybavení režijního centra. Venku pokládají finální vrstvu asfaltu. Budoucí ledová plocha je zatím zakrytá folií kvůli čištění ocelové konstrukce střechy. Stavební firma má halu předat 25. října. První velkou akcí má být mistrovství Evropy v házené.
9: Rádio Jih, počas.

0: kraji maximálně na 26 stupňů dneska a ve Zlínském na 24. V tuto chvíli Lovčice, Velké Pavlovice i Jalubí měří 20 a Břeclav 22 stupňů Celsia.
1: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.

0: krásné odpoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jsme za to moc rádi. No a když je venku horko, tak Štěrková jezera v Ostrovské Nové Vsi lákají spoustu lidí ke koupání. Jenomže většina těchto vodních ploch k rekreaci určená není.

0: Magic Shakira, novinka Die Dice.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Tři songy, jdeme na to.
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojich.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

a 1,40 minut. No a jestli by se vám hodilo nové kolo, respektive nové elektrokolo, tak je dobře, že nás ladíte, protože jedno takové právě teď můžete získat.

0: 7-8 a my vám tu šanci dáme. Tak, komu přejem hezké úterý?
1: Tady Černá, Markéta.
0: Ahoj Marky, odkud nám voláš?
1: Z Domanína.
0: Z Domanína. No a jak jsi na tom? Vztah ty a kolo?
1: No tak, moc ne, ale...
0: Rekreačně. Takže další, která patří do tábora, ale když ho vyhraju, tak jezdit začnu.
1: Asi tak.
0: Tak jo, tak pojď mi dát, Marky, ten správný tip ideálně a můžeš odjet na novém elektrokole.
1: Tak já bych si tipla jenom milion.
0: Jeden milion, rovný jeden milion korun, ano. Jo? Takže rovný jeden milion korun, jdem zjistit, jestli tohle hezké kulaté číslo je ta správná odpověď na naši soutěžní otázku. Tak jeden milion korun to taky bohužel není. Ale děkujeme, Marky, za 8:40 hodin se můžeš hlásit znova, když to do té doby nevíde. Měj se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak ani Marketce z Domanína to nevyšlo, tak šance pro vás ostatní, třeba u vlastníka.

0: startem už od 30 000 korun a všechna kola si může zákazník nechat upravit přesně podle svých představ. Pokud potřebujete třeba něco speciálního ze zdravotních důvodů nebo cokoliv jiného, tak je to možné. Více dozvíte na www.top-cyklo.cz a my vám držíme pěsti.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v pátek 24. července od 17 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz. Zveme vás na 15. ročník Kopčanského rychlostního motookruhu, který se koná 25. a 26. července v Kopčanech. V sobotu začínají od 8. ranní tréninky a v 17 hodin se pojedou ostré závody kategorií Superbike a Supertwin. V neděli startují závody v 9 ráno. Těšit se můžete na pestrou podívanou od oldtimerů až po superbajky. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru a spoustu adrenalinu. Přijďte prožít krásnou červencovou noc na večerní otevřené sklepy pod Dubňanskou horu u Mutěnic. Ochutnáte místní vína a nasajete kouzlo zdejších sklepů i pohostinnost vinařek a vinařů. Náladu zlepší cymbálová muzika i dobroty z grilu. Začínáme tuto sobotu 25. července v 18 hodin a bavit se můžete až do 1 hodiny po půlnoci. Fotbalový klub Mutěnice vás zve v sobotu 25. července na oslavu 100 let Mutěnické Kopané. Na fotbalovém hřišti vás čekají utkání mládežnických družstev, vrcholem bude v 17:30 zápas starých pánů s fotbalovými internacionály České republiky. V 19 hodin začne večerní zábava v místním amfiteátru. Více informací na Facebooku FK Mutěnice.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

od mikrofonu rádia je hezké úterní odpoledne, no a ať už nás sladíte v práci, doma, na zahrádce, u kafíčka, někde na cestě, tak všude tam k vám poletí i po 13. hodině další dnešní hity pro dobrou náladu a bude to třeba Andrea Bocelli s Davidem Guettou a jejich DNA.

0: Radio.ich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkovnu. Lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
5: Za necelé dvě minutky nám odbije 13. hodina a my vám z rádia jich přejeme krásné úterní odpoledne.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Na Smetanově nábřeží v Břeclavi začíná oprava chodníků a přípravu přístavu Slovánsko komplikují námitky odpůrců. Dnes začíná na Smetanově nábřeží v Břeclavi rekonstrukce chodníků. Práce přinesou také omezení dopravy. Jednotlivé úseky místní komunikace podél opravovaného chodníku budou postupně zcela uzavírány. Dopravní omezení má trvat do 30. září. Ředitelství vodních cest chce ještě letos zahájit stavbu přístavu Slovácko ve Starém městě za zhruba 500 000. Projekt ale dále komplikují námitky místních odpůrců, kteří zpochybňují také nestrannost povolovacího řízení. O této námitce nyní rozhoduje Zlínský krajský úřad. Odpůrcům vadí hlavně hluk, nákladní doprava, blízkost domů a možné zásahy do přírodní lokality. Přístav má nabídnout místa pro 50 menších lodí, servisní centrum, parkoviště i hygienické zázemí. Pokud úřady námitky zamítnou a vydají povolení, odpůrci nevylučují odvolání ani žalobu.
0: Rádio Jih. Počasí.
5: Venku většinou oblačno, občas i polojasno, jen s malou pravděpodobností se můžou vyskytnout přehánky spíš v severní části kraje. Večer nám začne oblačno.

0: přesně ve 13 hodin. Zlín i Slavičín měří 20 stupňů a Velká nad Veličkou i Bořetice 21.
1: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky.

0: připomínáme, že v Brně v Černovické ulici za křižovatkou s Olomouckou směrem do Husovic srazilo osobní auto chodce a provoz je tam částečně omezený. Ani tady se kolona netvoří. Buďte opatrní a ať už máte namířeno kamkoliv, mějte s rádiem jich šťastnou úterní cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké odpoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

úterý 21. července, aktuální čas 13:15, ladíte rádio Jih. No a jak už jsme říkali, tak na dálnici, především na dálnici, rozhodují opravdu vteřiny. A policisté z dálničního oddělení v Podivíně

0: typu jenom jsem kontroloval navigaci nebo držel jsem ho jenom chvilinku, nepomůžou. Navíc bývá přestupek zachycený kamerou. Za telefon v ruce hrozí pokuta od 2,5 do 3,5 tisíce korun a taky 4 body. A pozor, rozptylovat nemusí jenom telefon. Stejně nebezpečné je nastavování navigace, hledání věcí v autě, jídlo, pití a nebo třeba známe to péče o děti a zvířata během jízdy. Když potřebujete něco vyřídit, tak radši zastavte na bezpečném místě. Žádná notifikace ani nic jiného za to riziko nestojí. Tak pokud jste zrovna na cestě, tak přejem, ať dobře dojedete a posíláme z rádia jich další dnešní muziku. Hezké úterý.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: začátky Brna určit ještě přesněji. No tak my gratulujeme, zároveň všem, ať se daří v tom dalším zkoumání a už za moment posíláme další dnešní pecku. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července se

0: Radio.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
7: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
6: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
8: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte

0: Barbie. Za chvilku Eva Farná. Vzpomeneš si, anebo Roxette Sleeping in my car?
1: Vůbec a to je tak... si nespomínám, kdy jsem naposled spal v tvém autě.
0: No.
1: Ty máš auto?
0: Já mám vlastní auto, ahoj.
1: A čau, Verčo, zdravím tebe. A samozřejmě všechny posluchače rádia. Co
0: jsem ti právě chtěla říct, že to je tak písnička, protože vlastně totiž před chvilkou říkal, zahajuju protestní nic nedělání, tak Sleeping in my car, tak to
1: no,
0: je takové
1: no
0: protestní.
1: Jistě, ale musíš ho mít zaparkované někde prostě jakože ve stínu.
0: Jo, no,
1: víš co?
0: Zařídíme.
1: Jo. Dobře, dobře.
0: Tak a já mám pro tebe dneska, protože ty jsi měl pro mě včera, tak já mám pro tebe dneska dvě slova pospátku.
1: Pojď.
0: Tak, iftsřanif.
1: Vnitřní?
0: Ne. Iftsřanif.
1: Řanif. Vinařství?
0: Ano. Irohcen.
1: Irohcen?
0: Irohcen.
1: Nechory.
0: Ano. A ano. Proč mám vinařství Nechory vlastně?
1: Protože
0: proč?
1: Mám v tajemném jihu, že jo, ty taky něco rozdáváš od nich?
0: Já nerozdávám nic, mě to poradil Honza.
1: Jo, takhle, ale víš co, zase si říkám, že teďka právě k tomu nic nedělání by, no. Jakože ta
0: to
1: lahvinka, no, já bych si dal něco, jakože, já jsem jakože na polosladké většinou, já nejsem vinař, nejsem ani pivař, jo, ale,
0: ne.
1: Ale když jakože, tak já si dám třeba jakože polosladké, víš, takže jako Silván, silvánské víno, čiče, znáš?
0: Znám, ale já piju pálavu zásadně.
1: Ty piješ, no tak to je ještě sladší, čiče. Čiče.
0: Lepihub.
1: Tak zdravíme do Nechor a vlastně do Prušánek.
0: Dobře.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

co se týká československé muziky, dáme si mimo jiné No Name, Nie alebo Áno. Kolega Petr Indra je připraven s dalšími jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že chirurgická jipka v kyjovské nemocnici je dočasně přemístěná, tak si počkejte na podrobnosti, já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.

0: Radio.ich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Podivínský mazec, co to jako je?
9: Neposloucháš? Nevíš!
10: 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
11: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyně Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
12: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
13: Už tam budem?
14: Nech toho!
13: Raději už tam budem?
14: Přestaň! Chtěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
13: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Přejeme vám hezké odpoledne, necelá minuta, bude 14 hodin.
16: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
17: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
18: Chirurgická jipka v Kyjově je dočasně přemístěna a brněnský Julianov zaplavují auta z okolních modrých zón. Chirurgická jednotka intenzivní péče v kyjovské nemocnici se kvůli rekonstrukci dočasně přestěhovala na oddělení H3B. Změna platí až do 10. srpna. Návštěvy pacientů chirurgické jipky proto musí v tomto období zamířit právě na toto oddělení. Mikulov čeká oprava hlavního průtahu městem. Práce se dotknou ulic Brněnská, 22. dubna Komenského a Valtická a začít by měly v polovině září. Opravu provede společnost IMOS Brno. Podrobnosti k omezením a objízdným trasám město zveřejní později. Obyvatelé východní části části brněnského Juliánova mají stále větší potíže s parkováním. Do ulic bez modrých čar míří řidiči z okolních placených zón a místním tak často nezbývá místo. Radnice zatím modré zóny zavést nechce, protože by kvůli pravidlům mohla zmizet až polovina současných stání. Místní si stěžují také na dodávky, firemní auta a nepojízdné vraky, které zabírají další prostor. Dočasně by proto mohl pomoci zákaz parkování dodávek. Radnice chce zároveň znovu představit plán parkovacího domu, jeho výstavba je ale otázkou dalších let.
19: Rádio Jih, počasí.
15: V Bulharech aktuálně měříte 24 stupňů Celsia, v Napajdlích a v Uherském Hradišti 22, v Brně máte potom 21 stupňů Celsia. Ve středu očekáváme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno, výjimečně se mohou vytvořit slabší přehánky, k večeru začne přibývat další oblačnost a zvýší se pravděpodobnost výskytu přehánek. Nejnižší nebo nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia. A ve Zlínském kraji potom 21 až 24.
7: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
19: Rádio Jih. Doprava.
15: Pojďme se podívat také na silnice. Ve Znojmě na Palackého ulici u kruhového objezdu bourala dvě osobní auta, částečně blokují provoz, projíždí se ale plynule. No a na trase z Hulína na Uherské Hradiště u Napajedel dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám

14. hodině Vlastě Macík přeje samozřejmě ještě jednou krásné úterní odpoledne. Nezapomínejte na to, že cca do 20 minut budeme blahopřát dnešním oslavencům, tak pokud nějakého máte, jméno, příjmení, obec na 606 703 889.

0: den nezdravého jídla, tak si po dalších dvou hitech pro dobrou náladu dáme na rádiu jich jeden fórek na toto téma a samozřejmě, že budeme vyjmenovávat také dnešní oslavence, tak pokud máte někoho, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek, tak pošlete celé jeho jméno, to znamená křestní jméno a příjmení a obec, odkud je, nebo město na číslo 606 703 889 a my jeho jméno zveřejníme a takhle veřejně mu pogratulujeme.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz Rádio Jih.

Rádio Jisti přeje k dnešnímu svátku všechno nejlepší a gratulace letí také tobě, kdo dnes 21. července oslavuješ narozeniny, stejně jako Marcela Juříková z Uherského Hradiště, Alena Skolkovská ze Sokolnic nebo Jirka Valčík ze Slavčína. Tak všechno nej.

0: pravého jídla. Dnes by oslavoval narozeniny také Robin Williams, nezapomenutelný americký herec a komik, kterého známe třeba z komedie Táta v sukni a který uměl rozdávat smích na počkání. Kromě skvělého humoru, ale v sobě nosil i obrovskou moudrost. Jednou řekl tuto větu, kterou bychom si měli připomínat možná každý den. Každý člověk, kterého potkáte, bojuje v bitvě, o které nevíte vůbec nic. Buďte laskaví a to vždycky. Je to krásná připomínka pro úterní odpoledne, kdy už zase všichni někam spěcháme a řešíme své vlastní povinnosti. Někdy totiž stačí jen malý úsměv, vlídné slovo nebo trocha pochopení pro lidi kolem nás, ať už v autě, ve vlaku, v MHD, v práci nebo na nákupech. Nikdy totiž nevíte, komu tím můžete zachránit den. Pojďme si to dnešní úterý udělat ještě o kousek hezčí a ličtější, tak jakou dobrou zprávu nebo milé gesto jste dneska už zažili vy? Co? Klidně napište. Nicméně, když máme ten den nezdravého jídla, dáme si jeden vtípek na toto téma. Četl jsem studii o dětském menu z fast foodu. Prý je zdravější sežrat tu hračku a hrát si s nugetkama.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 1000 korun.
1: Slyšíte správně, šlápněte do pedálu z rádiem jich na novém značkovém elektrokole v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. Stačí jen správně tipnout, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Tak

0: tu částku. Telefon nám vyzvání, je to rychlé. Tady je Rádio Jih, kdo pak je na druhé straně? Ahoj.
1: Dobrý den, Katka.
0: Dobrý den, Katko, odkud?
1: Z Lipova.
0: Odkud?
1: Z Lipova.
0: Z Lipova. Katko, tak já jenom připomenu, že partnerem soutěže je Top Cyklo Kyjov, kde mají na prodejně ve Svatoborské ulici v Kyjově nebo na e-shopu tak velký výběr a skvělé ceny, že k ním jezdí lidé nakupovat z celé České republiky a navíc si u nich vyberete dobře i helmu na kolo a všechno ostatní příslušenství. Na výběr mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což nemá v Česku žádná další prodejna nebo e-shop. Káťo, už jste, máte kolo teda? Takhle.
1: Mám kolo.
0: Elektrokolo nebo klasické?
1: Klasiku.
0: Klasiku, že jo. Tak dobrá, pojďme teda tipnout tu částku, jakou ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Tak kolik si myslíte, že by to mohlo být?
1: Já si tipnu 22 milionů.
0: 22 milionů.
1: Ano.
0: Dobře, takže Katka z Lipova tipuje 22 milionů korun a já jsem sám zvědavý, jestli je to pravda nebo ne. To by bylo ale peněz, že jo?
1: No to ano.
0: Nevyšlo to. Káťo, děkujeme, zdravíme do Lipova, všem hezký den, ahoj. Tak a vy ostatní, nebuďte smutní, protože samozřejmě, že ta šance vyhrát elektrokolo v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo

0: podpoříme vás online, na webu, sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojih.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulapest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibulafest.eu.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: štíká to, jak svině. Flowrider za chvíli, Tobias Stopik nebo Tereza Kandlová ve frontě na sny, ale pozor, teďka jedna pozvánka. Včera jsme vás po frekvencích rádia jich zvali na sobotní sraz veteránů do Valtic a dnes vás pozveme na obdobnou akci do Otrokovic. Přibližně 30 historických automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1945 se v sobotu 25. července totiž vydají na první ročník spanilé jízdy Valašském, Slováckém a Hanou. Kolona vyrazí v 9 hodin z náměstí 3. května v Otrokovicích, pokračovat bude přes Kroměříž, Velehrad a Jalubí. Veteráni budou k vidění mezi 1 a 3 hodinou odpoledne u Baziliky na Velehradě. Akce má veřejnosti představit technické skvosty z první poloviny minulého století a zároveň připomenout odkaz Ladislava Samohýla. Do Otrokovic, do Kroměříže, do Jalubí i na Velehrad samozřejmě zdravíme a pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Přijďte prožít krásnou červencovou noc na večerní otevřené sklepy pod Dubňanskou horu u Mutěnic. Ochutnáte místní vína a nasajete kouzlo zdejších sklepů i pohostinnost vinařek a vinařů. Náladu zlepší cimbálová muzika i dobroty z grilu. Začínáme tuto sobotu 25. července v 18 hodin a bavit se můžete až do 1 hodiny po půlnoci. Fotbalový klub Mutěnice vás zve v sobotu 25. července na oslavu 100 let Mutěnické Kopané. Na fotbalovém hřišti vás čekají utkání mládežnických družstev, vrcholem bude v 17:30 zápas starých pánů s fotbalovými internacionály České republiky. V 19 hodin začne večerní zábava v místním amfiteátru. Více informací na Facebooku FK Mutěnice.
2: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz
1: MKLV Fest v Mikulově.

0: se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
2: Pro toho, kdo chce žít.
1: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticket Portal. Ondřej Havelka, Melody Makers a Adam Plachetka. 10. srpna v letním kině Kyjov.
2: Pro nás bude nebe na zemi.
3: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyně Kopeček, vinařský dům Dubňany.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
6: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Bije má znovu dost kyslíku pro ryby, návrat sinic ale stále hrozí a na místě bývalého šmoulího města ve Zlíně vyroste nové kulturní a společenské centrum. Řeka Dyje pod Novomlýnskými nádržemi má opět dostatek kyslíku pro ryby. Masivní odumírání přemnožených sinic skončilo, voda se přirozeně obměňuje a znovu funguje fotosyntéza. Podle Povodí Moravy jsou současné hodnoty kyslíku pro ryby bezpečné. Situace se ale může znovu zhoršit, pokud se sinice v přehrátých nádržích opět přemnoží. K okysličování vody proto dále slouží čerpadla a norné stěny. Zvyšování průtoku z nádrží navíc komplikuje extrémní sucho. Na místě bývalého šmoulího města ve Zlíně má vyrůst nové kulturní a společenské centrum. Investor chce nejpozději do konce září požádat o stavební povolení a na jaře příštího roku zahájit stavbu. Budova z modulů má být hotova přibližně za rok, vyjde asi na 100 milionů. Nabídne galerii, tvůrčí dílny, restauraci, kavárnu, menší sály i velký multifunkční prostor pro 250 lidí. Ještě před zahájením stavby chce firma na pozemku otevřít dobrodružné dětské hřiště, kde si děti budou pod dohledem lektora stavět vlastní bunkry a další objekty.
8: Rádio Jih. Počasí.
6: V Kyjově, v Uherském Ostrohu a v Šardicích měříte aktuálně 22 stupňů Celsia, ve Vzenci potom 23 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno, výjimečně se mohou vytvořit slabší přehánky, k večeru začne přibývat další oblačnost a zvýší se pravděpodobnost výskytu přehánek. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 21 až 24.
0: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
8: Rádio Jih. Doprava.
6: Pojďme se podívat také na silnice. Na Brněnsku mezi Křtinami a Březinou havaroval motorkář. Na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského směrem do centra bourala dvě osobní auta. Na místě policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. A ve Zlíně v Přímé ulici došlo taktéž ke střetu dvou osobáků. Zdržení je tady nárazové. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

0: Verona za všechno může čas, nebo Jason Mraz, I'm yours. Ale teďka informace, co nás čeká ve vysílání v rámci mluvy. Břeclavští strážníci řešili několik případů neoprávněného vstupu a útěku z místa. Ano, slyšíte dobře. Podezřelí odmítali vypovídat a s hlídkou komunikovali jen velmi svérázně. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na Jihu.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Právníci totiž mají za sebou sérii zásahů, při kterých měli podezřelý peří, vlnu nebo rohy. Na soukromé zahradě se nejprve zabydlel páv. Nabídnutou vodu a občerstvení přijal, při zjišťování tutožnosti ale využil práva odletět. Do areálu poštorenské keramiky se zase pronikla ovce. Jak překonala oplocení, zůstává záhodou. Vysvětlení nepodala, pouze zabečela a z místa utekla. A aby toho nebylo málo, na hrázi narazila hlídka břeclavských strážníků na nepovolené shromáždění 20 ovcí. Organizovaná skupina byla tentokrát ukázněná, nekladla odpor a počkala na svého majitele. Všechny případy skončily bez škody a bez zranění. Dechovou zkoušku se sice provést nepodařilo, nic ale nenasvědčovalo tomu, že by některý z podezřelých byl pod vlivem alkoholu. Tak děkujeme i za tyhle ty veselé zprávy.
1: Pořiďte si velké 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dopravním servise po 16. hodině. No a co se týká toho, o čem budeme mluvit po dalších třech hitech pro dobrou náladu, tak jenom tak můžu naznačit, že rybářské pruty tentokrát nezůstanou u vody, jenom přes den. V Nedakonicích se totiž chystá tradiční soutěž, při které se bude lovit až do nedělního rána. Podrobnosti uslyšíte, jakmile dospívá Bebe Rexha a její New Religion.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července

0: Integrovaná střední škola Hodonín přijme od 1. září 2026 vedoucí školní jídelny. Výhodou je středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, praxe v kuchyni, uživatelská znalost práce na počítači, zkušenosti s vedením týmu a znalost hygienických předpisů HACCP. V případě zájmu zašlete svůj životopis paní Macalíkové na e-mail ekonom@iss.cz. Více informací najdete na www.iss.cz.
1: Pokaždé, když nakupujete ceny,

0: než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme autoelektrikáře a mechanika do Pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.

0: pojďme za tou slibovanou pozvánkou. V Nedakonicích se o víkendu uskuteční tradiční noční rybářské závody mládeže a dospělých. Na revírech Sádky a Inzel se začne lovit v sobotu 25. července v 16 hodin a závody skončí v neděli v 9 ráno. Povolenky se budou vydávat v sobotu od poledne u areálu. Dospělí zaplatí 300 korun a děti 200 korun. Lovit mohou držitelé rybářského lístku. Připravený bude bohatě zarybněný revír, hodnotné ceny, tombola, občerstvení i večerní kulturní program. Tak nezapomeňte se jít klidně i mrknout 25. července od 16 hodin na tradiční noční rybářské závody do Nedakonic. My vás tam zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Bacil, rugby, taky Nikol na frekvencích Hrádia Jižní Moravy. Poslouchejte také po 16. hodině, protože do 10 minut vám nabídneme poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechory, které najdete v Prušánkách.

budeme tančit s Pekařem. Mikulov čeká oprava hlavního průtahu městem, také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy, které si pro vás připravil kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: Vánoce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
6: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
7: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
8: Hezké odpoledne, necelé 3 minuty, bude 16 hodin.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Chirurgická jipka v Kyjově je dočasně přemístěna a brněnský Julianov zaplavují auta z okolních modrých zón. Chirurgická jednotka intenzivní péče v kyjovské nemocnici se kvůli rekonstrukci dočasně přestěhovala na oddělení H3B. Změna platí až do 10. srpna. Návštěvy pacientů chirurgické jipky proto musí v tomto období zamířit právě na toto oddělení. Mikulov čeká oprava hlavního průtahu městem. Práce se dotknou ulic Brněnská, 22. dubna, Komenského a Valtická a začít by měly v polovině září. Opravu provede společnost IMOS Brno. Podrobnosti k omezením a objízdným trasám město zveřejní později. Obyvatelé východní části brněnského Julianova mají stále větší potíže s parkováním. Do ulic bez modrých čar míří řidiči z okolních placených zón a místním tak často nezbývá místo. Radnice zatím modré zóny zavést nechce, protože by kvůli pravidlům mohla zmizet až polovina současných stání. Místní si stěžují také na dodávky, firemní auta a nepojízdné vraky, které zabírají další prostor. Dočasně by proto mohl pomoci zákaz parkování dodávek. Radnice chce zároveň znovu představit plán parkovacího domu. Jeho výstavba je ale otázkou dalších let.
10: Rádio Jih, počasí.
8: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Mikulově aktuálně měříte 24 stupňů Celsia, v Polešovicích 23 a v Bílovicích u Uherského Hradiště a v Bučovicích 22 stupňů. Ve středu očekáváme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno, výjimečně se mohou vytvořit slabší přehánky. K večeru začne přibývat další oblačnost a zvýší se pravděpodobnost výskytu přehánek. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 21 až 24.
4: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
8: A pojďme se podívat na silnice na dálnici D1 mezi 177. a 178. kilometrem směrem od Prahy na Brno. Bude u krajnice probíhat údržba zeleně až do půl páté, tak s tím počítejte. V Uherském Hradišti v ulici Solná cesta u čerpací stanice se střetlo osobní auto s motorkářem a na Zlínsku v Malenovicích v ulici Pod Hradem dva zasahují záchranné složky u požáru domu. Počítejte s omezením. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu. Je to tady znovu, nabízíme vám poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechory, které najdete v Prušánkách. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, jak se nazývá vinařská cyklostezka, která prochází přes Prušánky a Nechory. Své odpovědi posílejte právě teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na 606 703 889. 606 703 889. Tady posíláte odpovědi na otázku, jak se nazývá vinařská cyklostezka, která prochází přes Prušánky a Nechory. No a jak jsem říkal, tak ve hře je poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechory. Rodinné vinařství Nechory z Prušánek hospodaří na 26 hektarech vlastních vinic, kde spojuje úctu k přírodě s nejmodernějšími technologiemi. V jejich nabídce najdeme špičková svěží bílá vína, ovocné klarety i elegantní červená vína zrající v dubových sudech. Nově otevřené moderní prostory v Nechorách navíc lákají na řízené degustace, firemní akce a jedinečný výhled na náš vinařský kraj. Takže ještě jednou, jak se nazývá vinařská cyklostezka, která prochází přes Prušánky a Nechory? Své odpovědi, pošlete hned teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889, 606 703 889, protože ve hře je poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechory, které najdete v Prušánkách.
10: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
8: Máme přesně 2 minuty po 16. Posloucháte Rádio Jih, my vám za to moc a moc děkujeme. No a v tuhletu chvíli tady se těšíme na ty vaše správné odpovědi a potom, že někoho z vás uděláme šťastný.

0: poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechody, které najdete v Plušánkách, tak si o něj zahrajte.
1: Tajemný.
0: Myslím si, že odpověď je jednoduchá, tak poslouchejte soutěžní otázku. Dnes se společně v tajemném jihu pátráme po tom, jak se nazývá vinařská cyklostezka, která prochází přes Prušánky a Nechody. Jak se nazývá vinařská cyklostezka, která prochází přes Prušánky a Nechody? Své odpovědi posílejte hned teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889, protože ve hře, jak už jsem říkal před malou chvíli, je poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechody, které najdete v Prušánkách. Tak ještě jednou, jak se nazývá vinařská cyklostezka, která prochází přes Prušánky a Nechody? Odpovídejte hned teď SMS-kou zprávou přes WhatsApp na 606 703 889. Já se dívám, kolik vám na to ještě dáme času, tak bude to, no, necelé 3 minuty.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12 minut, to je aktuální čas. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my jdeme do finále dnešního tajemného jihu.
1: Tajemný.
0: Pojďme přivítat naši posluchačku Peťu na telefonní lince. Přeju krásné odpoledne. Ahoj, Peti.
2: Ahoj.
0: Kam jsme se dovolali?
2: Do Zdánic.
0: A co provádíš hezkého?
2: Rozpekli jsme s mamkou Honzovi buchty.
0: No, dokážu si to představit. Člověče, před malou chvilkou, nebo možná před další chvilkou, mi jeden z našich posluchačů posílal zase uzené. Víš co? Já si jdu pro chleba, fakt ještě kafe si dá. Tak Peti, pardon, my jsme dneska pátrali po tom, jak se nazývá vinařská cyklostezka, která prochází přes Prošánky a Nechory, a správná odpověď je...
2: Vinařská stezka Podluží.
0: Ano, Podluží, to byla ta správná odpověď, to znamená, že pro tebe máme připravený poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechory, které najdeš v Prošánkách, tam si potom zajdeš na nějakou tu konzumačku, nebo si to vezmeš sebou, to už záleží samozřejmě na tobě. My popřejeme samozřejmě hezký den a budeme se těšit zase na slyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, i zítra vám totiž nabídneme poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechory, které najdete v Prušánkách. Rodinné vinařství Nechory z Prušánek hospodaří na 26 hektarech vlastních vinic, kde spojuje úctu k přírodě s nejmodernějšími technologiemi. V jejich nabídce najdete špičková svěží bílá vína, ovocné klarety i elegantní červená vína zrající v dubových sudech. Nově otevřené moderní prostory v Nechorách navíc lákají na řízené degustace, firemní akce a jedinečný výhled na náš vinařský kraj. Tak zdravíme, no a vám všem ostatním, kteří jste nevyhráli, tak nebuďte smutní. Za chviličku vám pošleme alespoň 3 hity pro dobrou náladu, mezi nimi Britney Spears, Maroon 5, anebo taky Vladis a Nicole, Žijem pre moment.
1: Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Pořiďte si velké, 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dalších třech hitech pro dobrou náladu. Rozhodně držte vlnu.
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojich.cz.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: jich, rádio Jižní Moravy, Katy Perry, za chvíli Krištof, hned teď, ne hned teď, ale za chvíli, bude taky Kylie Minogue a Šubisolaky. No a teďka už slibovaná pozvánka Komunitní centrum Patro ve Strážnici, totiž zve na další filmové prázdniny. Klimatizovaný sál nabízí během letních veder příjemné osvěžení i zábavu pro děti, rodiče a prarodiče. Zítra, tedy ve středu 22. července od 10 hodin promítne Kinosvět ve Strážnici rodinný film Princezna zakletá v čase 2. Vstupné je 100 korun, aktuální program potom najdete na webu Kulturního domu ve Strážnici, tak se tam mrkněte a my vám za chviličku posíláme Krištofy.
1: Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v pátek 24. července od 17 hodin na Starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí Starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz. Přijďte prožít krásnou červencovou noc na večerní otevřené sklepy pod Dubňanskou horu u Mutěnic. Ochutnáte místní vína a nasajete kouzlo zdejších sklepů i pohostinnost vinařek a vinařů. Náladu zlepší cymbálová muzika i dobroty z grilu. Začínáme tuto sobotu 25. července v 18 hodin a bavit se můžete až do 1 hodiny po půlnoci. Fotbalový klub Mutěnice vás zve v sobotu 25. července na oslavu 100 let Mutěnické Kopané. Na fotbalovém hřišti vás čekají utkání mládežnických družstev, vrcholem bude v 17:30 zápas starých pánů s fotbalovými internacionály České republiky. V 19 hodin začne večerní zábava v místním amfiteátru. Více informací na Facebooku FK Mutěnice.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

dáme si také korunu Rhythm of the Night. Na místě bývalého šmoulího města ve Zlíně vyroste nové kulturní a společenské centrum. Také o tom budou mimo jiné další Jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve Vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyně Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Chtěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zouharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
10: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
12: Hezké odpoledne, necelé dvě minuty, bude 17 hodin.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
15: Die má znovu dost kyslíku pro ryby, návrat si nic ale stále hrozí a na místě bývalého šmoulího města ve Zlíně vyroste nové kulturní a společenské centrum. Řeka Die pod novomlýnskými nádržemi má opět dostatek kyslíku pro ryby. Masivní odumírání přemnožených sinic skončilo, voda se přirozeně obměňuje a znovu funguje fotosyntéza. Podle Povodí Moravy jsou současné hodnoty kyslíku pro ryby bezpečné. Situace se ale může znovu zhoršit, pokud se sinice v přehrátých nádržích opět přemnoží. K okysličování vody proto dále slouží čerpadla a norné stěny. Zvyšování průtoku z nádrží navíc komplikuje extrémní sucho. Na místě bývalého šmoulího města ve Zlíně má vyrůst nové kulturní a společenské centrum. Investor chce nejpozději do konce září požádat o stavební povolení a na jaře příštího roku zahájit stavbu. Budova z modulů má být hotova přibližně za rok, vyjde asi na 100 milionů. Nabídne galerii, tvůrčí dílny, restauraci, kavárnu, menší sály i velký multifunkční prostor pro 250 lidí. Ještě před zahájením stavby chce firma na pozemku otevřít dobrodružné dětské hřiště, kde si děti budou pod dohledem lektora stavět vlastní bunkry a další objekty.
14: Rádio Jih. Počasí.
12: Pojďme se podívat na aktuální teploty. V Traplicích aktuálně měříte 21 stupňů Celsia, v Žeravicích a ve Velehradě 22, v Podivíně 25. Zítra očekáváme zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno, výjimečně se mohou vytvořit slabší přehánky. K večeru začne přibývat další oblačnost a zvýší se pravděpodobnost výskytu přehánek. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji 21 až 24.
16: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
14: Rádio Jih. Doprava.
12: A pojďme se podívat na silnice. Připomínám, že na Zlínsku v Malerovicích v ulici Pod Hradem 2 zasahují záchranné složky u požáru domu, počítejte s omezením. A na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu u sjezdu na Vídeňskou blokuje v koloně levý pruh nepojízdné obytné auto, počítejte se zdržením. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu a posíláme korunu, rhythm of the night.

0: díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 17 hodin, skoro 10 minut, Dermot Kennedy. Tak a co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, o které se postarají Train a David Guetta s tedy svým sem, bude to informace o tom, že výhledy na Vinohrady, Pálavu i západy slunce teď budete moci obdivovat bez výšlapů na rozhlednu. Velké Pavlovice totiž spustili novinku, která potěší místní i návštěvníky. Počkejte si na podrobnosti.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky za to, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a my v tuhletu chvíli míříme do Velkých Pavlovic, protože tady nově nabízejí online přenos z rozhledny Slunečná. Kamera na webu města v reálném čase ukazuje pohled na město, okolní vinohrady i panorama Pálavy. Můžete tak odkudkoliv z České republiky i ze světa sledovat východy a západy slunce nebo proměny krajiny během dne. Novinka je určená místním, pravidelným návštěvníkům i všem, kteří mají Velké Pavlovice rádi. Online kameru najdete na oficiálních stránkách města www.velke-pavlovice.cz. Tak se tam rozhodně mrkněte a potom si užívejte ty nádherné pohledy.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a pozor, na brněnské Kraví hoře přibyla novinka, která připomíná periskop ponorky. Stačí zatočit klikou a ozvou se verše, hudba, známé hlasy, ale také zvuky vesmíru. My vám ze zvuku a zpěvu už za chvíli pošleme přes frekvence Rádia Jih celé složené skladby od doktora Albana, Sombra a Kaiser Chiefs, no a vy držte vlnu na jihu, abyste se dozvěděli víc.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026. Největší československý festival. Přichází v plné síle. 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17. Bad Boys Blue. Fun Factory. A dalšími hvězdami. Vstupenky.

0: Máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy a v tuhletu chvíli míříme za tou slibovanou novinkou. Na Kraví hoře v Brně totiž nově stojí Poeziomat, který nabízí poezii, hudbu, vyprávění i zvukové experimenty. V pondělí ho poprvé rozezněli autor projektu Ondřej Kobza a herec Bolek Polívka. Po otočení klikou si tak můžete poslechnout například Skácelovy verše, Shakespeara v hanáčtině nebo vzpomínání Milana Uhdeho na Leoše Janáčka. Nechybí ani píseň Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem nebo Signály vesmírných těles, které odkazují na blízkou hvězdárnu. Celkem Poeziomat na Kraví hoře nabízí 20 nahrávek a připomíná kulturní osobnosti i příběhy spojené s Brnem. Na Kraví horu zdravíme přes frekvenci 105.1 FM a doufáme, že si v brzké době budeme moct také poslechnout Shakespeara v hanáčtině. Pro tuto chvíli je to ode mě vše. Hezký podvečer přeje Vlasta Macík a těším se na slyšenou na rádiu Jih zase zítra ve 2 odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: vybírací modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Podivínský mazec, co to jako je?
2: Neposloucháš? Nevíš! 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
3: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
2: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečko. Lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
0: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Chirurgická jipka v Kyjově je dočasně přemístěna a brněnský Julianov zaplavují auta z okolních modrých zón. Chirurgická jednotka intenzivní péče v kyjovské nemocnici se kvůli rekonstrukci dočasně přestěhovala na oddělení H3B. Změna platí až do 10. srpna. Návštěvy pacientů chirurgické jipky proto musí v tomto období zamířit právě na toto oddělení. Mikulov čeká oprava hlavního průtahu městem. Práce se dotknou ulic Brněnská, 22. dubna Komenského a Valtická a začít by měly v polovině září. Opravu provede společnost IMOS Brno. Podrobnosti k omezením a objízdným trasám město zveřejní později. Obyvatelé východní části brněnského Julianova mají stále větší potíže s parkováním. Do ulic bez modrých čar míří řidiči z okolních placených zón a místním tak často nezbývá místo. Radnice zatím modré zóny zavést nechce, protože by kvůli pravidlům mohla zmizet až polovina současných stání. Místní si stěžují také na dodávky, firemní auta a nepojízdné vraky, které zabírají další prostor. Dočasně by proto mohl pomoci zákaz parkování dodávek. Radnice chce zároveň znovu představit plán parkovacího domu. Jeho výstavba je ale otázkou dalších let.
2: Rádio Jih. Počasí.
5: Dnes večer a v noci jasno až polojasno, noční teplota klesne na 12 až 9 stupňů. Zítra na jihu Moravy zpočátku jasno až polojasno, v průběhu dne většinou oblačno. Ojediněle se mohou vytvořit izolované slabší přehánky. Na jihu Moravy naměříme až 26 stupňů, Zlínský kraj zítra naměří maximálně 24.

0: srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojich.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mkalava Fest v Mikulově.

pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v pátek 24. července od 17 hodin na starém kvartýru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartýru. Více informací najdete na webu starý

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
2: Pro toho, kdo chce žít.
1: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál. Ondřej Havelka, Melody Makers a Adam Plachetka. 10. srpna v letním kině Kyjov.
2: Pro nás bude nebe na zemi.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Radio Jih. Počasí.
5: Moravo, další prázdninové úterý je v běhu, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno s teplotami od 9 do 12 stupňů. Ve středu pak jasno, polojasno, ojediněle přehánky a teploty od 23 do 26 stupňů.

0: parádní úterní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo i dnes jedete na všech vlnách Rádia Jih. No a my se dnes hned z kraje večera vypravíme do Křižanovic u Bučovic, kde tento pátek zaburácí koncert Argemy a Stínů. Vše, co se události týká, probereme už za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte úterní večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Lávo. 21. červencový večer trávíte si hem, no a v Křižanovicích u Bučovic, jak jsem se zmínil, běží přípravy na páteční velký koncert legendární Argemy a jejich tradičních skvělých předskokanů kapely Stíny. Noc odstartuje v 19.30 v křižanovském luxusním fotbalovém areálu. Chybět nebude občerstvení a spousta pití. Tedy tento pátek 24. července v Křižanovicích u Bučovic Argema a Stíny. Stavte se tam a super si to s nima užijte. Do Křižanovic pozdrav, úterní večer nám běží a my ze studia Jihu přejeme pohodu a super náladu s dalšími songy. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

music is my best.

0: úterní večer na Jihu rozjetý, před náma další prázdninový týden, no a já dnes nemohu vynechat ještě jednu exkluzivní krojovanou pozvánku. Svůj termín mají totiž i hody v Křenovicích u Slavkova. Pozvánku na další velké oblastní hody nabídnu za chviličku, tak buďte u toho a užívejte úterní večer. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července

Rádio I. J-Lo. Já do

0: večerní vlna jihu, úterý v běhu, no a já volám do krojů. Letošní vavřinecké hody v Křenovicích u Slavkova totiž proběhnou už mezi 7. a 9. srpnem. Kromě pouťových atrakcí proběhne v pátek 7. předhodový koncert formace Kiss Forever Band. V sobotu pak nebude chybět cvaní s rozmarínou, předání hodového práva a večerní taneční zábava s kapelou na dvě fáze. V neděli 9. vše vyvrcholí průvodem stárku obcí, veselicí a hodovou taneční zábavou s dechovou hudbou. Tedy vavřinecké hody v Křenovicích letos odstartují už 7. srpna. Z Hodonína do Křenovic zdravíme, no a přidáváme další songy pro lepší náladu. Ze studia vám všem přejeme pohodový úterní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dnešek všem vítězslavům. Ve středu bude slavit Magdaléna a ve čtvrtek Libor oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu startujeme úterní noc a ladíme pro vás speciální set hitů pro super náladu a hromadu luxusních pozvánek k tomu. Tak buďte s náma a užívejte úterní finále. Super noc vám z Hodoní napřeje Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, další prázdninové úterý je v běhu, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno s teplotami od 9 do 12 stupňů. Ve středu pak jasno, polojasno, ojediněle přehánky a teploty od 23 do 26 stupňů.

0: úterní 21. červencový večer na jihu běží, no a Morava je o prázdninách plná akcí. Jednou z těch očekávaných jsou i letošní břeclavské slavnosti rajčat, no a já pozvánku s termínem nabídnu už za chviličku. Tak zatím mějte skvělý úterní večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: V úterý večer jste si hem, no a aby toho nebylo málo, tak já ještě dnes přidám vyladěný tip, který se týká letošních břeclavských slavností rajčat. Ty v letošním roce proběhnou už 15. srpna. No a vy v tento den v čase mezi 10. a 17. hodinou v ulici U Tržiště budete mít příležitost ochutnat místní speciality a poznat místní kulturu. Kromě bohaté nabídky rajčatových pokrmů a nápojů na vás bude čekat i pestrý kulturní program. Budete mít možnost shlédnout tradiční tance a folklorní vystoupení, poslechnout si živou hudbu a prohlédnout si tradiční řemeslné výrobky od místních řemeslníků. Tedy břeclavské slavnosti rajčat už 15. srpna. I do Břeclavy dnes večer pozdrav, no a vám všem na večerní vlně jihu další songy pro dobrou náladu. I dnes v noci s váma zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: úterní večer na jihu rozjetý, no a je to tady legendární DJ Poris. Se svou legendární letní nocí zamíří ještě tento měsíc do Žarošic. Podrobnosti k události nabídnu za chviličku, tak zůstaňte s náma. Sihu vás domů, do práce nebo i za volanty zdraví. Josef Pouda.
1: Podnikáte srdcem?
2: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe?
1: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
2: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
1: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
2: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
1: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
2: Představte nám svůj příběh
1: na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: večerní jízda na vlnách jihu. No a platí, že v Žarošicích proběhne už tuto sobotu 25. července další velká letní noc s legendárním DJem Borisem. Událost proběhne v areálu fotbalového hřiště se startem ve 20 hodin. V hudebním výběru jsou tradičně nejlepší oldiesky i soudobé taneční pecky. K tomu světla, laser show, spousta pití a jídla. Tedy letní noc s legendárním DJem Borisem v Žarošicích už tuto sobotu 25. července. Vyražte se bavit. Při úterku už ale zpět k mixu a k nejlepším songům pro dobrou náladu, tak užívejte. Pohodu vám z jihu přeje Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Úterní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě jasno s teplotami od 9 do 12 stupňů. Ve středu pak jasno, polojasno, ojediněle přehánky a teploty od 23 do 26 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jasno s teplotami od 9 do 12 stupňů. Ve středu pak jasno, později polojasno, ojediněle přehánky a teploty od 23 do 26 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou úterní noc vám z Hodonína přeje Josef Pouda.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: podnikáte srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojich.cz. Rádio Jih.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě jasno s teplotami od 9 do 12 stupňů. Ve středu pak jasno, polojasno, ojediněle přehánky a teploty od 23 do 26 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte krásnou noc, ze studia vás i dnes zdraví Josef Bouda.

0: let. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 22.7. Po zbytek noci bude na Moravě jasno s teplotami od 9 do 12 stupňů. Ve středu pak jasno, polojasno, ojediněl přehánky a teploty od 23 do 26 stupňů. Krásnou noc přejeme a též skvělý přelom dalšího prázdninového týdne. Nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: podnikáte srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojich.cz.
2: Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

Taneční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.